Návštěva cirkusu. Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince, a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z to spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí. U nás se nic takového stát nemohlo. Šli jsme do cirkusu pěkně všichni a mezi svými těly propašovali do stanu i bratrovu nevěstu a dva svědky. I když jsme byli v lóži trochu namačkáni a tlustý svědek musel vzít svého tenčího kolegu na klín, netrpělivě jsme vyčkávali začátek představení. Zazněl úvodní pochod. Kapela sice nebyla z nejpočetnějších, ale oba muzikanti, harmonikář a houslista, dělali, co mohli. Manéž se pak zaplnila artisty. 5 tornádos do ní vběhlo tak rychle, až oci ulétl klobouk. Tento náhodný trik sklidil nečekaný potlesk.
A tatík se musel děkovat. Skutečně ani nám nemohl vymluvit, že není z tornádo smluven. Nevěsta se dokonce urazila, že ve svatební den dělá tchán v cirkuse šaška. Mezitím už varietní umělci pochopili, do jakého místa stanu mohou soustředit svůj um a v které lóži mají hledat dobrovolníky. Otcova příhoda s kloboukem zkrátka vtáhla naši rodinu do víru představení. Potřebuji holohlavého pána, zvolal z manéže kouzelník, jen tak těkl okem po stanu a pak zaparkoval pohledem do naší lóže. No třeba vy, občané, vedle toho umělce s kloboukem. Vyzvaným byl děda. Nastalo trapné ticho, alespoň v naší rodině. Jinak tribuny řvaly smíchem. Děda se stoupil jako hypnotizován na kouzelnický praktikábl. Nikdo z rodiny nevěděl, že toho má dědeček tolik v kapsách. Postupně mu z nich kouzelník vytáhl myš, vajíčko, růži, kombiné, 20 svázaných šátků, králíka a z nosu holuba. Kouzelníkovi se v dědovi zřejmě zalíbilo a předvedl s ním ještě celou škálu triků. Hambou jsme se propadali, když si zakladatel rodu sedl opět mezi nás, mokrý a s natrženým sakem. Číslo skončilo a hudba hrála valčík. Zdálo se, že na naši rodinu konečně hlediště zapomnělo. V tom se děda začal vrtět a jezdit si rukama po těle. Pak se vymrštil a do pauzy zařval. Vzal mi peněženku a hodinky. Takové davové nadšení jsem v životě neslyšel. Také děda, ať skutečně bez peněz a hodinek, se musel děkovat, nehledě k tomu, že několik dětí si k němu přiběhlo pro podpis, čímž děda přišel na to, že mu kouzelník ukradl i plnicí péro. Bratr s nevěstou se znechuceně zvedli a razili si cestu ven. Byla to jejich chyba chtít odejít v naprostém tichu, když vzduch rozechvíval jen údery lasa, král prérie, velký byl. Přitáhl si oba snoubence, sevřené do smyčky provazu až k sobě. Dav šílel. Otec, kterého okolí považovalo za našeho principála, přijímal gratulace. Mezitím již byl obsekával nevěstu nožem. Bratr mu v tom chtěl zabránit, ale když mu král prérie začal střílet pod nohy, nezbývalo mu než řvát a hezky vysoko vyskakovat. Akcie naší rodiny šly znovu nahoru. Oba mladí sklidili větší potlesk než děda s otcem dohromady. Tak skvělou režii, kdy část komediantů je od začátku mezi lidmi v lóži, to jsem ještě neviděl, poznamenal hlasitě jakýsi muž. Tlustý svědek ještě více zrudl, schodil kolegu s kolenou a křičel: občané, všechno je trapný omyl, jsme slušná svatba. Lidem se v té chvíli nemohlo zdát nic vtipnějšího. Klaun, to je klaun, buráceli děti. Jdu si to s nimi vyřídit, chrčel svědek, vyhrnul si rukávy a vtrhl do manéže, bohužel právě v okamžiku, kdy napoleonský voják hledal do děla živý náboj. A tak byl zachránce naší cti vystřelen do koše zavěšeného u stropu. Pak začala do pilin nastupovat zvířata. Konečně bude klid, odechli jsme si a pohodlně se uvelebili v lóži, neboť tlustý svědek měl své nové místo v koši. Zvěř a ptactvo defilovalo pomalu manéží. Byla to krásná podívaná, i když se nám zdálo podezřelé, že sloni na nás příliš často kývají choboty a žirafa mrká levým okem. Pak se to provalilo. Našemu utrpení neměl být prostě konec. Papoušek, vypuštěný z voliéry, ani chvíli nezaváhal, nejkratší cestou dolétl k našemu otci, sedl mu na hlavu, hladili křidelkem a volal: meloun, meloun. Snad proto při krotitelově výkřiku, kdo vloží lvovi hlavu do tlamy, prořízl otec stanovou celtu a ještě s papouškem na hlavě vyrazil do tmy. A my všichni opřekot za ním. Kdo tedy tenkrát vložil hlavu do tlamy lva, nevíme. Ale jelikož tlustý svědek se od té doby už u nás neukázal, kdo ví...

0: Rádio jich cymbálka.
1: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci za větrem v roklince doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž. Nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměli celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropu. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na policti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď, nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil aniž vyňal cigáro s... Hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pankrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pankrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pankrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pankrácovi. Cukr je v tom, podává Pankrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort? Dort. Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pankrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál, a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil: mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pangrát se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pangrát potřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil: a další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pangrácem. A pokračoval z větve: chcete dolů? Haha, jste dole. A stále vedle Pangráce: přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pangrácovi na hlavu. Je vám dobře? Akorát. Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
2: Kdeže?
1: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde.
2: A zmizel v lese. Pangrác chtěl jít za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsnějc do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl. Pročže si zpívám i třeba v dešti, pročže mi ze zpěvu hlava třeští, dám vám odpověď jen v jedné větě. A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě. Přistoupil blíž k servácovi. A ty ne, serváci? Servác ho prohlížel. Vypadá ten mužek jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou. Kdyby se tu po mně ptal a můj starší bratříček, a nebo kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo kdyby tu byli oba, vyřídíš tím doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil: pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil: taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst. Kolik se tam vejde? Divil se servác. Nekonečně. Líbí se ti? No komu by se to nelíbilo? Mně ne, nech si to. A dal váček servácovi do kapsy. Co ale budete dělat bez peněz? Ptal se dobrák servác.
1: Já? Já nic. Já nic nedělám. Já pro zpívání čas, já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám. Jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci si sám, pak rád za já sám, v neděli nedělám.
2: proč, že se směju a proč, že zpívám, proč, že se nikdy smutně nedívám, proč, že si zpívám i třeba v dešti, proč, že...
1: Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé a černé jako trnky. Bimbác přiložil klacíky do ohně a pokoušel si rozfoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odsnul hluchoněmej paňáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhyhňal. Pak čukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dříví. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, v zápětí narůstala síl, stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do sila sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Budal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusnem bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků, a pavoukům osýchají sítě. Znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pangrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem. Honem, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servát z čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků.
2: vytřepali ze servácovy tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim Klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se Bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrác s Kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a Bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrác posadil Klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád ji dostal do stehna a kde a kdo ji dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval Bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si Bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen s vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí Kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pankrác a Servác byli přesvědčeni, že to Bimbán se vyléčilo. Omyl. Bimbás brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pankrác dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servác se přidal. Popadla tě pejcha, zpamatuj se, jste blbci, štěkl Bimbác. A boukl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pankrác. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval Servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel Servác. Pankrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a třetí za vídeňského bankéře. Tato chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned třetímu. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších rošáků. Byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Piccola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Piccola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči o milimetřík šířejí posazené, než by si sochař troufl umístit. Se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně do šikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořely ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starý sekáč zamiluje jako kluk. Ženské skoro vždycky poznají, když mužský zabere. Jakmile Bosana byla jista Bimbácem, dala si druhé 2 návštěvníky pod drobnohled. Pangrá se vyřadila okamžitě. Leč ten drobet mladší, to byl servác, se jí zazdál. Stál by za pokus. I jala se na něm pracovat jako bobr. Zprvu mu sotva pohled věnovala, ale jak s jídlem a pitím stoupala nálada, jednomu se jeho slovům zasmála, po druhé nad jeho výroky spozorněla. Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než 2. Večeře se protáhla až do úsvitu. 3 veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrásovi povinně zdřevěněli tváře a jen se hloupě usmíval. Servác a Bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Piccola si mnul ruce. Jeden nebo druhý. Jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí Bimbáce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o Bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když Bosana škádila Bimbáce, že by ho asi servác přepral, Bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal posilu. A hned Bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak Bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu Bimbácovu posilu mohl koupit i s Bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že po polévce chlapi usnuli jako tři dudkové. Pikola s Bosanou jim ukradli tobolku i harfičku. Dali rychle zhotovit přesné kopie a těmi nahradili původní harfičku a tobolku. Potom poručil Pikola spící vojáky dopravit do hotelu, vystavit jim účet a vyzvat je, aby ihned opustili Monte Albo. Veteráni se probudili až druhý den ráno. Hlavy jim třeštili a když jim vyřizovali, že se musí okamžitě vystěhovat, tak nic nechápali. Až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s Pikolou, povídá servác a třepe tobolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu ji z ruky pan Grác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtějí mít melu, mají mít melu, povídá Bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón. Až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále tobolku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se Bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá pan Grác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku. Rovnou v komnatě, kde Bosana s králem třepali tobolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se Pangrác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pangrác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pangrác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. Kam se podíval ze všech dveří, po schodech z hora, po schodech z dola, proti němu za ním, chlapi. A na něj. Myslí si Pangrác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes závradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehoup přes plot a po náměstí do hotelu. Od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi a žene dva pangrácovi druhy. Pangrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočej do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá bimbác, ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veteráni jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem, až bruňk, moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi rval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padli. Tři pytle neštěstí. Když se probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušili na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou. Ať koukaj zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za nima. Dotrmáceli se do známých vozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbás nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly. Ležely na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Vzdychl bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházejí. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj, serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce, kudy a kam? To se ptáš moc, zívl bimbác. Zmožte se, cápkové, rozlobil se pan Gráz. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v hustém porostu, bylo slyšet pankráce dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchá ta hlavy z hůru. Chvíli na to bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, pangrác a servác byli daleko. Stejně nic nenajdeme, pomyslel si bimbác. Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku

jemu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká, aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu, něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbál si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí, v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentiček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle Bimbát seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, a není-li nos, který se plazí jako slepíš neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huhňal: kluci, ke mně, našel jsem frňákovník. Servát s Pangrácem ho slyšeli. Přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle Bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako kluzák, oblétl vyjevené veterány a usedl Bimbácovi na hlavu. Nazvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji Bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě, náhle to cvaklo Bimbácovi mezi očima a Bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali Bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila havost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil Bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šumělo rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také Servát s Pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měli zarostlé mohutnými plnovousy a oblečení byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli.
Veteráni si všichni

0: všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pankrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili.
1: To je mi jasný, hejhulo. Ale co zařídili?
0: Ptal se bimbác. Servác ho usadil.
1: Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš?
2: No to jo, to jsem zažil. Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co?
1: Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív. Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný?
0: I posadili se všichni tři do chlácku a s rozvahou, hodnou státníku, začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět.
2: Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské?
0: Ptal se Pikola král.
1: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude.
2: Koupím je pro Bosanu. Kolik stojí?
1: Vyvážíme je váhou démantu.
2: A hrome,
0: Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal.
2: A povolení k prodeji zajisté máš, mouřeníne.
0: Bimbác zajisté neměl.
2: Jablka se tímto zabavují,
0: prohlásil Pikola král a vzal bimbácovi jablka i s košíčkem.
2: Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřeníne.
0: Zatímco bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl Bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když Bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla.
2: Spapeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan.
1: Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju.
0: A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se z okna vyložila. Jablíčka si dala na dosah ruky a civíc z okna na náměstí pustila se do nich. Snědla jedno, snědla druhé. Začíná třetí a nejde to. Koukne, co jí to překáží, a vidí, že něco visí z okna ven. Byl to její urozený nos. Visí ven a jeho špička stále postupuje dolů k zemi. Než se Bosana vzpamatovala, než se rozhodla máli či nemáli vřískat a křičet o pomoc, nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle. Rychlejc, než Bosana stačila soukat. Bosana sice už měla nosu plný pokoj, a přece jeho špička právě přelezala zeď a hurá na náměstí. Bosana omdlela. Král Pikola byl zrovna ve vaně, když mu skrze dveře oznamoval rozčilený kastelán, že se něco děje na náměstí. Když se Pikola ptal, cože se děje, bylo mu řečeno, že se neví, co se děje, že se jen ví, že něco leze oknem buď do komnaty, nebo z komnaty princezny Bosany.
1: A to by tak hrálo, vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka.
3: To nevypadá na milence, veličenstvo. To vypadá jako had.
0: Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaj na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělejte něco, já si musím držet ručník. Chtěli zbavit hadího obětí, ale strnuli.
1: To není had, to je nos, zaštkal kastelán.
0: To není had, to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl s špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíce rukama, jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál. Uhněla. Jde furt dál, když mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou, železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání noviny se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohemie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to Říšské noviny běsnily. Berlína Anzeiga nadepsal úvodník: balkánský rypák nám nikdo do Říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. Royalistický týdeník Le Prince otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní první oběť slovanské rozpínavosti. L'intransigeance z obavy před demonstracemi royalistů vyšel s úvodníkem nadepsaným: Francouzové, zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherche la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu. Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy. Pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende.
1: prolezl kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Piccola selhal, co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Piccolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pangrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři na cestě na pařížskou Sorbonu, a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Piccolo jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni nos prohlíželi, počeškávali, poplácávali a přitom se pod Prnovou sem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a jenom prostě kejchla. Kýchnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Piccola vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze Servácovy tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordou se nos zastavil. Nejen, že se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Piccola okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska, a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Piccolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pangrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2 až 3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a polikala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu, zaúpěla. To je strašlivý! A dala se do pláče. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Piccola se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo. A vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék zabral, to je teda konečně prokazatelné. Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos. Nezabral, jak měl zabrat. Pravda. Souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda výjimečně, že ano. A jenom tehdy, když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo přechovává něco teda kradeného v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného.
4: Co si to dovolujete? Horil Pikola. Okamžitě to odvoláte, nebo... Co by odvolával? Co by odvolával? To říká Bosana. Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to. Vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu a nebudu a nebudu a nebudu.
1: Vrať to. To se ti řekne.
4: Komu?
1: My to majitelům odevzdáme. Úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali. Až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky. Ruku jim mohla utrhnout. Tím, že hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos opět rozmilý. Pangrát si uvědomil, jaké že nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil: kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých stacích. Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých stacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně. Ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v Roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil. Dary! Zavedl úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil. Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal. Abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načo jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No? Odkašlal a pokračoval. No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po 1 500 000, znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na Serváce a Bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku. A všichni jste spali. Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvost. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy, nejvyšší borovice stály na špičkách aby první převzali Růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor.
4: Safra, přilož, zebe, zachraptil Bimbác a posadil se.
1: Pankrát se probudil na pařesu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na vartě.
4: Není čím přiložit. Staňte, Lenoši, staňte, už jeden.
1: Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůniky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.
5: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jimi lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí? Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazili spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak,
4: který z vás to byl?
1: Hrbáči mlčí.
4: Honem! Máte tu vedrok zalknutí, který z vás?
1: A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavalili očité svědky.
4: Propích, ale jako kerej, jeden z nich to musel být, ale Holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten.
1: Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif.
4: Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají.
1: Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků.
5: dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinou i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je prosmích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořálkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže museli odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjakživa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Co pak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Co pak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla vlídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale za sudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptěl: máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel. Ze žárlivosti. Neboštík nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým, pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil. Byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
6: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná. A ho mrsknu daleko od břehu.
5: Tentokrát už bluňklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
6: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
5: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
6: Ten už se k vám nevrátí,
5: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
6: Co si to všechno nemyslíš, bábo?
4: Abys mě nemusela zaplatit lůžny 2 cechiny,
5: zlobil se Hasan.
4: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
6: Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplavej si taky, ropucho.
5: Popatý za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak Dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte? A opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se tři hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: pusťte mě, šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčilil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslili, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslit, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skoučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubíjec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k Nubisi. Vezmi z nich toho, který je babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inad odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé, byly mladé a krásné. A byly přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořalku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak. Záviděli jim.
7: Rádio Jichcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
8: No, milé děti, a teď si tady u nás v naší škole probereme 4 ročních období. Která to jsou? Jaro, léto, podzima, zima, že jo? No, dneska se, milé děti, trošku zaměříme na to jaro. Jaro, milé děti, co o něm říci? Jaro všichni lidé milují, protože předtím jim byla zima. Jo, jelikož byla zima. Proto podle jara mají někteří lidé i svá jména, že? Například Jaroslav, ten oslavuje jaro celý rok. Nebo zase Jaromír, ten oslavuje jaro a ještě si k tomu přibral mír. Nebo Jar, ten je zase na nádobí, že jo? Když ho myjeme vždycky na jaře. Prostě jaro lidé milují, a to proč? Protože na jaře všechno bučí, totiž pučí, pupence se nalejvají, lidi taky někdy. Pupenec se nabobtná a pukne, pukavec, totiž pupenec. Kalíšek se rozevře, blízna se oblízne, kladívko i s kovadlinkou, všechno toto nářadí se vehementně nachloní ke slunci. Brouchy mouci, brouci mouchy, kuřátka i čmelíci, všechno zvěrstvo mělo asi nařízenýho budíka, protože se neprodleně probouzí ze zimního spánku. Ledy nám tají. Co nám tají, to nevím, ale vidím, že zase Hrušková zase jí a jí. Hrušková, od čeho máme přestávku, prosím tebe? Jedina, kde jsem to přestal?
9: Vy jste zůstal u ledu.
8: Jedina, podívej se, když už jsi se do toho takhle hloupě zaplet tady, řekni ty svým rozumem, jo, nakonec máš taky svůj rozum, přestože chodíš k nám do školy. Řekni svým rozumem, co ty si myslíš, že je na jaře jaksi pozoruhodného. Co jsi zaznamenal?
9: No tak na jaře se třeba drhají kočičky.
8: No tak to nevím, proč zrovna tohle tě zaujal. No je to pravda. Bohužel. Milé děti, jsou mezi námi hnusní také surovci, že ano. On prostě na jaře popadne kočičku, už ho nebaví, něčím ho naštve a on ji trhne mezi dveřma prostě. Stoj, ale o tom hovoří jediná, já nevím.
9: Já jsem myslel kočičky, co se dávají do vázy, samozřejmě.
8: No jistě, no. A pak takový mizera ještě vrazí do vázy. Do vázy s vodou a čeká, že se snad zpamatuje, nebo co. To je zajímavé, že pejsky do vázy nesl. Jedina, sedni si, člověče. Kde jsem to přestal?
9: No, ve výkladu.
8: Ano, ve výkladu, správně, jedina. Ve výkladu u rota, milé děti. Tam mají sekery, motyky, lopaty, šrouby. Sekera, člověče, co jsem to posledně slyšel na tebe volat před školou? Sekera, motyka, pilka, hrávě jezdí do školy na starý krávě. Je to pravda, sekero? Asi ne, vej, to by ti rodiče neumožnili. Takovej luxus. No ale já už vím, co je na jaře jaksi pozoruhodného. Pozoruhodného je to, že na každého samečka, samce, ať už je to malý, veliký, na každého samce leze, až tam vleze. Leze touha, daná mu do vína, do vínku přírodu, a proto takovej sameček se není ani schopnej udržet, ale když na jaře nějakou samičku a najednou skočil. Šmarja, co tady blbnu? Hrušková, já jsem ti něco řekl o tom jídle, veň? Se asi neudržím a skočím po tobě. Skovej tu bubu.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
2: Tohle, já bych řekl, taková část, Vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
3: Je tady chat.
2: No já jsem myslel, jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, ano. Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu Vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nechala ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tady má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn. To je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenoval se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
4: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, ne?
2: Ale ano.
4: No, jak jsem byl vždycky pohlavčí na Sokolovně, to už se zapomněl, že?
2: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
4: Dobrý, vždycky. Ano. To jak se říká, ne?
2: Když škoda rány, která padne vedle, no.
4: No. Jsem si netroufal, říkám, že oni dáme co natáčího, tak jeho nebudu
2: rušit. Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb, že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parní, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
4: Ano.
2: Že to bylo.
4: Jo.
2: Kluci Jedličkovič, on je taky u divadla Jedlička. Ty měli na jedné straně, Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama. Pořád. Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to pak? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě. Protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok. Ale tady jsme plavávali taky.
5: To je ten menší kup La Manche.
2: Ten La Manche to je vlastně tamhle k té špici, že jo? To je to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no. Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá, nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí, sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. To latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si

0: Ale prý jsou ty dvojče tak nerozeznání, on pa ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti, on pa ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, až jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která, on pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se prostěhovali, no. Já v těch Řicmajcích to už řeknu jenom to, že v těch Řicmajcích to jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některý sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. Byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukají a ona: je to moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněnej. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: Já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mladeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několik Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena: oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se

vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli dost talířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance, a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám, o toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mimo rivíru nevezmete, aby nám nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik ještě 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drželi koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mě začalo být ty skleničky, to já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebývá, tak jsem jich hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pač jsem si říkal, co oni musí mít za svýstvo vůli, že ten fuj tady dopijou v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ti zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pám, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. A Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 se už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znít. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání.
zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně se dám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít. Kapesník to ti brání do kapří nějaký prkno a seš vrak, vypovídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pá, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a v obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lidenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nečníte polívku, já než vás vždycky obsoužím, já stejně něčeho dobnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pá, mažu, na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš na broušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krdy, já si k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačne do novin, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj. Ivančic, po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macoky, ale z propasti. Nebo aspoň jednovnického propadání, jo, tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, jak jsou tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, prosím, se vám dovolí, že já jsem Vladimír Cyril. To je strašný. Víš, to nejší z toho, s tím to beru, ale... Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu ve výčepu. Pastorka, strašná bolest. Já jsem nepil leta. Víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkohol už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít z míru, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl. Když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to dlouho trvá, než to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklep mistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Brazile pěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se a to a dejte si malinko.
A ochutnejte a pan plíste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to. Mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít nebrosti, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To by jsme si nemohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačí, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojíčením situací, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí študovat a nechodí po nějakých zkouškách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci. U doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicí nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky za sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcem a já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a i měli to víte, abychom se rozmnožovali. Tím se sklíbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak posuchal nervy, protože tam dostal Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dal stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na drance a Ivan, že se neměl jít svůj Černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit, no. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda a tam zase jsme měli hezký Vánoce, pač nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárků, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody.
A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, jak jdu, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už vůbec nechodím raději nakupovat. No ale... Připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a co už oni mají tři, tak budu tak škrtat, že jo, tak zase do toho je ten nic. No a tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno probíhalo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali, na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková: já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněla jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun. A ta povídá paní Nováková: no třeba 200 korun. Ne, to mě stačí, protože já už všecko mám, hned vám to dám po Vánoci, vezme tu 100 korun za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víc na pečíno, cukroví pro všechny dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš. Pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100 korun za dceru a pa, dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všechny už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám pak, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu 100 korun za bráchu, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těho děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, on pa, to je bezvadný nápad, sestřičko, vezme 100 korun za maminko a pa, maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pa, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě, a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: Co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulis, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičský zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystají takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařejček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demičonkem, to už jsme jim předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali a měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje v, právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i Fousíska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídá, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, a donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, že jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dala tu polívku a protože měl ty fousíska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček, on věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali, tak a jak se ti lidi smáli, jak Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lukše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky a kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje, to nikdo ani neposlouchal, byl to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete, my ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý a on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutoval, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko, takže ti diváci, kdyby bývali, říkali, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama, jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Ta Gazdina Roba jim nic neřekla, to si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle, bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta, naproti s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělají takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slavie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme měli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová země koula, my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zase po mně. Víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu a ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
2: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi studiu Brno za to, že splňáme přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejím jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno říkám nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní neviděli do té škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je vaštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dávám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Františka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. Takže s tím jsme nepochodili. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla, tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly sami děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozvírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek, takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, a vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte pažně, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhle té hudby neznal. škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se tam, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, páma napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. Mě napadlo konečně, pán pídom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se, tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, tak ví, protože... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena jiná škola akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal minostný monologi, a to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej, jste plíčo, ej, čižmáhli, ej, děl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone Tody, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel jí recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal. Menšíku, přijdej, veselé. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milostra, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil, takhle blbnout nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týdně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dále, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, nad čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Vy to máte, říkali od rána, já jsem pátek, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatentím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam a najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv a tam nebyl nikdo, ani z herců. V té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že jsi mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Vždyť jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky, kolaju, já za vama pomálu.
1: A haj husičky, rádečkem, já za vama pánečkem. Haj husičky, rádečkem, vyšlahám vás prútečkem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už 3. rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav za uplynulý rok ušetřila na energiích téměř 4 miliony. Pomohla jí úsporná opatření v 8 městských budovách, například letosvětlení, fotovoltaické panely nebo chytré řízení vytápění. Při současných cenách energií by podle města byla skutečná úspora téměř dvojnásobná. Při hodnocení se totiž vychází z cen roku 2019.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka ve několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

viny. Nedávej mě duše viny, byla ze mnou v každém.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hráz rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete.

0: na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Zástupci ředitelství silnic a dálnic představili bzeneckým zastupitelům projekt pokračování dálnice D55 z Bzence přívozu směrem na Rohatec. Úsek se dotkne jen malé části katastru města, pro Bzenec je ale důležitý tím, že má odvést dopravu z končící dálnice dál mimo jeho území. Spolu s navazujícím úsekem ze Bzence do Bzence přívozu se s výstavbou počítá mezi lety 2028 až 2032.
1: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: V Hustopečích na Břeclavsku se letos v říjnu pustí do opravy zhruba kilometrového chodníku podél Bratislavy.

0: Slavské ulice, tedy výpadovky směrem na Břeclav. Chodník je místy ve špatném stavu a někde úplně chybí. Opravy se budou týkat také přechodu pro chodce a vjezdu k nemovitostem. Práce začnou u křižovatky s Nádražní ulicí a skončí u Hermanovy ulice.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těší

www.vinobraní.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Parkovací systém Parkum funguje ve Veselí nad Moravou už 3. rokem. Řidiči díky němu mohou zaplatit parkovné jednoduše přes mobil bez hledání automatu nebo hotovosti. Nově systém zahrnuje také 107 běžných parkovacích míst na náměstí Míru a 10 míst v ulici Rybníček.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na Jihomoravě jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav za uplynulý rok ušetřila na energiích téměř 4 miliony. Pomohla jí úsporná opatření v 8 městských budovách, například letosvětlení, fotovoltaické panely nebo chytré řízení vytápění. Při současných cenách energií by podle města byla skutečná úspora téměř dvojnásobná. Při hodnocení se totiž vychází z cen roku 2019.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
4: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
3: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Minulý týden jsme se bavili o přípravě jarmutu modrých hroznů, tedy na červené víno. I tady se stále modernizuje, přichází nové přípravky v souvislosti s moderními technologiemi a hlavně lehčí a rychlejší analýzou, než tomu bývalo dříve. Mimochodem, k tomu slouží i naše laboratoř, která do druhého pracovního dne dodá výsledky a je výrazně levnější než konkurence. Můžete ji využít také k přípravě červeného vína, ať už jde o optimální alkohol nebo zjištění obsahu kyseliny jablečné při odbourávání. Mimochodem, proces odbourávání kyseliny jablečné u červených vín se stal i ve sklepích malovinařů standardem a na kvalitě červených vín to jde velmi znát. Šla raketově nahoru. I tady máme ale novinky. Jde o nové bakterie Direct B7. Aplikují se přímo do rmutu a to již druhý den po zákvasu. Komu se tedy nechce provádět jablečno-mléčná fermentace samostatně, po vylisování může použít tyto speciální bakterie, které mu umožní odbourání společně s fermentací. Na rozdíl od dřívějších druhů, které se používaly stejným způsobem, ale nebyly na to vhodné, naše bakterie patří mezi nejrobustnější kmeny na trhu. Spolehlivě působí i v náročných podmínkách, jako je například široké rozmezí pH, vyšší podíl alkoholu, síry, rozdíly teplot nebo silné taninové struktury. Jsou vhodné i pro obnovení procesu jablečno-mléčné fermentace. Vína takto zpracované se vyznačují vysokou malolaktickou aktivitou, rychlou kinetikou, minimální tvorbou diacetylu, nízkou těkavou kyselostí a nulovou produkcí aminů. Aplikuj se přímo do rmutu bez nutnosti složité rehydratace. Osobně jsem byl dříve zastáncem odděleného odbourávání, a to právě proto, že materiály, které se používaly, nebyly dostatečně silné a výsledek byl tak většinou špatný. Díky zastavenému procesu vína smrděla po zelí, byla kyselá a nešlo je napravit. V nabídce máme také nové bakterie Lacoentos B7. Jsou vhodné pro přímé přidání do vína, připraveného na jablečno-mléčnou fermentaci. Jejich činnost je také vynikající díky robustnosti kmene. Spolehlivě fungují i v náročných podmínkách, nejsou náchylné na konstantní teplotu či alkohol, po případě zbytek síry. A proto jsou vhodné nejen do červených vín, ale i do růžových či bílých. Také jsou doporučené pro veganská jídla a splňují požadavky pro ekologické zemědělství. A tady se obloukem vracím k naší laboratoři. Proces jablečno-mléčné fermentace je poměrně náročný a také drahý. I proto bych doporučil před jeho zahájením a taky před jeho ukončením zkontrolovat laboratorně obsah kyseliny jablečné. Cena za rozbor je malá ve srovnání s tím, co můžete špatným načasovaným způsobit. Od mikrofonu rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.

0: aktuálně ze Strážnicka.
1: Zástupci ředitelství silnic a dálnic představili bzeneckým zastupitelům projekt pokračování dálnice D55 z Bzence přívozu směrem na Rohatec. Úsek se dotkne jen malé části katastru města, pro Bzenec je ale důležitý tím, že má odvést dopravu skončící dálnice dál mimo jeho území. Spolu s navazujícím úsekem ze Bzence do Bzence přívozu se s výstavbou počítá mezi lety 2028 až 2032.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy jasno, na nejvýš se může vyskytnout malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší denní teplota 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby z tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen musíš jít.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy. Doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine. Ta v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling Vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák. U Pálavy nebo Frankovky naopak radí současné názvy zachovat.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 13 až 10, zítra pak na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Váltic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra z rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
3: Stavebně historický průzkum bývalého pivovaru v Kyjově ukázal, že nejcennější je přední část objektu. Právě ta je podle průzkumu nejstarší a historicky nejhodnotnější. O tom, které části chátrající stavby se nakonec zachovají, ale zřejmě rozhodne až nové zastupitelstvo po říjnových komunálních volbách.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 13 až 10, zítra pak na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Společnost Baťa během příštího roku postupně ukončí výrobu v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, kde provozuje svůj jediný výrobní závod v Evropě. Rozhodnutí se dotkne 92 zaměstnanců, převážně lidí z obce a okolí. Firma krok zdůvodňuje tím, že současný provoz už není za nynější situace na trhu rentabilní a potřebná přeměna výroby by se nevyplatila.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 13 až 10, zítra pak na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečné

Vinobraní.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
3: Ve Veselí nad Moravou začala výstavba nového výrobního závodu společnosti Gritek. Firma, která vyrábí prefabrikované technologické budovy, ho staví v tamní průmyslové zóně. Otevření provozu plánuje přibližně za rok. Nový závod má přinést zhruba 70 pracovních míst a do budoucna by jejich počet mohl ještě růst.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes večer jasno, noční teplota 13 až 10, zítra pak na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu BG Van.

0: Hodonínské naše.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Čeští a moravští vinaři by měli v zahraničí sázet na jednodušší a zapamatovatelnější názvy. Doporučila jim to 20 světových expertů s prestižním titulem Master of Wine. Ta v září navštívila tuzemské vinařské oblasti. Například Riesling Vlašský by podle nich mohl na zahraničních trzích vystupovat jednoduše jako Vlašák. U Pálavy nebo Frankovky naopak radí současné názvy zachovat.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer jasno, noční teplota 13 až 10, zítra pak na jihu Moravy skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Pánský mlaty v Kobylí zve na večer s hudebnicí a spisovatelkou Evou Turnovou. Uskuteční se v pátek 2. října od 18 hodin v galerii Pánský mlaty. Eva Turnová působila jako baskytaristka v několika kapelách, včetně The Plastic People of the Universe. Píše knihy a básně a pravidelně vystavuje své obrazy. Přijďte s ní strávit příjemný večer v Kobylí. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Město Váltice vás zve na Váltické vinobraní. Město Váltice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na

Vinobraní.cz. Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské.

0: skoro jasno až polojasno s 21 až 24 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Já jsem dobrý, ženu mám zlou.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, jak kde se ty malušičky?

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Chudáčisko suseda. Ty moji susedé, ty už si se mnou vytrpěli. Však aj moja žena, ta vždycky říká, kdyby jsi mě neměl, tož bys neměl ani o čem vykládat. Víte co? Přesvědčíme se sami. Ale to už se musíme přesunout do Lanžotské vinárny pod Výchu.
2: Všichni tady okolo mě, aj vám doma, co nás posloucháte u magnetofonu, a vítajte v Lanžotské vinárně pod Výchu. Dobrý večer! V té vinárně, to se napijeme na zdraví, lebo jak říká u starejší hostina, lepší je být na zdraví, než pít na dluh. Tož na zdraví.
3: Nevypijte si, ba, tak poťukajme se. Pěkné,
2: ale se to krásně ozývá. No. Ale pozor, taky se říká, že za pěkný večer a škaredé ráno si může každý sám, co? Tyzu, ten červený nos to nemáte z malých botů, že ne? Mě také se tam svítí kontrolka, no, musím dobíjat. Ale řeknu vám, že poslední dobu méň piju, lebo ta moja polovička mě tak strašlivo kontroluje, to není možné. Já všelka říkám, víte, jaký je rozdíl mezi mojou starou a družicou? Družica létá v kozmu a dělá pí, pí, pí. Moja za mnou létá do Podlužanu, vybekuje nepí, nepí, nepí. Byl zerzavý, no. Kdybych nepil, ale stejně jsem to všelkaj trošku omezím, lebo jsou vypenězovaný. Také máte doma tak hluboko do kapse? Co? To je všelkaj drahota. To jsem šel v Lanžoti přes náměstí a takové dvě babky se tam vyprávěly, že Rózi, šuvasto, že příští rok půjde zase všecko nahoru. A tady říká, no to se jim čuva, jen jsem zvědavá, jak na to zareaguje příslušný orgán mojeho starého. Co?

0: že já když lezu do vany, tak má to na sebe věc. Babizné, no hrozné, no. Ale už to začali teda naštěstí zavírat do těch vykřičaných domů, do těch erotických salonů masážních, no. Čeho také vyrůstlo, to bude za chvilku víc než benzínek, no. Otevírali včilka na našem konci tam, jak svede k Mikulovu, nový erotický salon, no, chlapi, nevíte, fakticky, létali tam rachetle jak na vořosoro, chlapi tam krůžili jak radci za loďů. A já tam nemusím, nebo já mám bordel doma. Týkačky práci. Tak vždycky. Ludej, ale hned na druhý den, jak to otevřeví, se vám stava taková historka. Doběhl tam Jožinek, Paša Šrňale do druhé třídy a zbečen se ptá té sexuální zlatou kopky na té brány. Že teď ti prosím vás, pomožte mě, že mě uletěl kanárek. Ona mu říká, ale chlapičku, a co my tady s tím máme dělat? No, že můj streda říkal, že prý tady honíte ptáků. Dopletené, no. A když ty děcka jsou dneska chytřejší než dospělí, někteří, to vám taky povím, no. Všecko se to mění, lidé. Doba je taková, že také posunutě. Dřív se říkávalo, že dcerečky uměly lepší vařit než mamněnky, že? No, dneska i dcerky chlastou lepší než tatínci, no. Tak si žijeme v Lánžeti dobře, že? No tak sem tam si zaspíváme, sem tam si dáme počuny, no. Ano, veselo porádě musí být, no. Teďka jsem potkal kamaráda, připravím Juro, čul jsem, že včera ztratil v bitce 10 zubů. On mi říká, Francku, to jsou pomluvy, ztratil jsem jeden, 9 mám v kapsi, no. Pořádný člověk, já to říkám, ne? Ano. Ale u něho to vyjde na stejno. Když dostane, nedostane na počuní v hospodě, tak ho doma dobůchá stará.
1: Tomá řeku, ten má také babiznu. Ježišmarja.
0: No vy, paní, vypadáte ještě dobře.
1: No ne, no, to je taky hirdyk baba, no.
0: Ale jak se také říká, víte, že bez ženských je špatně, se ženskýma ještě horší, nebo naopak, že, chlapi, no. Já to také musím s mojou vydržat. Toťka je také, jsem měli s mojou takovou slabší chvílku, víte, tak jsem se k ní tak přitočil. Pravě mi ty moja kopritínko. Tak opatrno jsem začal, že ty neuhodné šinty mě porád jen tak přitahuješ. A ta moja je nemocykla. Že Fransku to bude tím, že já mám osobný magnetismus a ty plechovou hubu. No. Ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně, no. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, kukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. To znáte, chlapi, také, ne? No. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidé, musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka i všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nech se tady se hotově. Nebo točkaj, to se žil taky v Lánžoti okolo obchodňáka a taková baba tam zve na policajta, že stojím ve frontě a na jednu peněženka z kabelky preč. A policajca ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z rudla povídá, no to jsem cítil a nevidí vlastně, že aj krade.
2: Pane Holzmane, jsem strašně rád, že jste přijal pozvání do Šance.
3: Ano.
2: No. Ovšem, já vám musím říct jenom, no, ty, když jste přišel, tak na mě trošku padla hrůza.
3: No.
2: No, já nevím, jak to říct, aby to znělo nezvořil.
3: No řekněte to jenom normálně.
2: Víte, no. Kdyby se tak moc hodně ten svůj výstup jako neroz...
3: Já budu pár vteřin, já tady žádný výstup nemám.
2: Jo, stručně jenom.
3: Jenom budete, stručně
2: jo.
3: Pár vteřin.
2: Já jsem si říkal, že to nerozpadlo.
3: Ne, abych tady nežvanil nějaký no, zbytečnosti, no, to ne.
2: Tak jsem to nemyslel, ne. Ne, abys to... bylo ještě na ostatní účinkující, no, jo. Já. Můžu se spolehnout.
3: No ne, samozřejmě nebudu tady
2: stručně, jo.
3: Žvanit, tak vole, nebudu tady. Tak to řekl ten pes.
2: Pan Holzmann.
3: Vážení přátelé, teda na všeobecné přání zde.

0: Bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různý ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy, ty tam jsou totiž číslovaný, víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře a napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterém já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. Oni tam nejdou sami ty schody. Vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysle. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium. Si takhle veliký akvárium jsem tam měl. A takhle veliký. No a v tom, takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, 4 stěny to mělo, takový 2 delší a 2 kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla a sice z průhledního skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička. To bylo jenom dublé nějaký, nebo co to se říká, zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva, nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě, plavala v té vodě, jaký to... A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýmž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát. samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo? Tak tam byl asi to. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedný šprincle na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice, Máchova 44. Děkuji vám, naschále.
1: Rádio Jih, cymbálka.
2: Kapitola první, Zelená hora. Teprve vojna dělá z lidí chlapy. Asistent režie Kefalín stojí nahý pod ledovou sprchou a třese se zimou. Je to však nutné, neboť imperialisté číhají na hranicích. Hotovo, další! Asistent režie Kefalín, černovlasý mladík s tupozrakým levým okem a silným platfusem, přijímá ranec vojenských svršků. Povzbuzován ječivým hlasem svobodníka se navléká do uniformy. Chlape, vy v tom vypadáte jako polocnej! Čím jste v civilu? Asistent režie zajechtá zuby Kefalín. To je něco jako profesor, že jo? Zaraduje se svobodník. Z toho vás, chlape, dostaneme. Dáte si 200 metrů plížením, pár klencáků do kaluže a bude po inteligenci. Svobodník se spokojeně usmívá a chlubí se svými výchovnými úspěchy. Já jsem přišel jeden, který byl docent. Tak jsem ho zahnal kopat latrinu a řekl jsem mu, když seš docent, budeš makat na 200%. To je dobrý, co? Nebo to byl jeden farář. V civilu se flákal, chlastal mešní víno, tak jsem ho trochu protáhl po poli. Měl holomeš štěstí, že dostal zánět slepýho střeva a odvezl do nemocnice. Vojna není kojná, zabručí, a kdo seká latinu, má se umě dobře. Přichází podmračený desátník. Svobodník Halík, veliteli roty! Svobodník srazí kufry a příkladným tempem odkvačí. Kecal, že jo? Zeptá se desátník nováčku. Na největší vůl praporu, teda spodůstojníku. Dejte si, kluci, na toho kreténa pozor, ten už několika maninkům uplet prokurátora. Sám chtěl být lampasákem a nevzali ho pro křivý nohy. Desátníku zrak utkví na Kefalínovi. No, nazdar, ty taky, člověče, nemáš figuru do uniformy, to je zlý, to je moc zlý. To už mi naznačil ten frajto, řekne Kefalín. A rovněž se mu nezamlouvalo, že jsem v civilu asistent režie. Já jsem chemik a při jednom pokusu s třaskavinami jsem přišel o dva prsty a boltec. Říkal jsem si, že mě aspoň neodvedou na vojnu. No a vidíš, odvedli. Dokonce ze mě udělali kaprála. Do řeči vpadne holohlavý, silně šilhající mladík. Soudru desátníku, já šilhám a mám reuma v ramenou. Pámbu tě potěš, ušklibne se desátník. Na svý léto toho máš akorát. Ale já nemohu střílet, triumfuje šilhavec. Tady se chyde střílí, říká desátník. Jo, manšafte, vám asi ještě neřekli, k jakýmu veleváženému útvaru jste narukovali. Tak tedy, dávejte bacha. Právě jste vstoupili mezi černý barony, nebo té špěté páky. A rozlíží se, jaký to udělalo dojem. To není možné, zaupil vychrtný, oblílený blondák. Já jsem redaktor závodního časopisu Rudá vatra, Dušan Jasánek. PTPáci jsou přece politicky nespolehliví. U nás jsou jednak politicky nespolehliví, ale na druhé straně i spolehliví, kterým by činilo potíže vládnout se zbraní. Tak se tu v jedný rotě sejdou lupiči, kulaci, amnestovaní diverzanti a špioni s platfusákama, obrejlenejma, polohluchejma nebo postiženýma padoucnicí. No a samozřejmě je to taky spousta farářů. Bez duchovenstva bychom snad ani nemohli existovat. Dušan Jasánek se zamyslel a ihned dospěl k názoru, že tu je vlastně v bojové linii. Na přední výspě bude politicky působit a nedopustí, aby se neduživí vojáci stali obětí klerikálů. Neboť tam, kde se ostražitě nebdí, roztahuje své černé pařáty nepřátelská ideologie. V tom se vrátil svobodný Halík. Žádné flákání ve skladišti se netrpí. Vojna není kojná a armáda není holubník. Jedu. Slavný a pověstmi opředený zámek na Zelené hoře u Nepomuku byl proměněn v půvabná kasárna. V místnosti, kde byl kdysi nalezen Lindův falzifikát Libušin soud, chlentali nováčci za dozoru svobodníka Halíka a segedínský guláš. Baš tím a nebavím se, kvičel svobodník a loupal kolem sebe očima. Dušan Jasánek se naklonil ke Kefalínovi a řekl, zde byl nalezen rukopis Zelenohorský. Česká buržoazie se chtěla vyrovnat buržoazie německé a proto se dopustila podvodu. Potom guláši se asi pobliju, odvětil Kefalín. Nechte cámat z puse, jestli si někdo myslí, že je v hotelu, tak ať si to nemyslí. Za 5 minut je nástup. Kdo to hodil, ten knedlík? Nechám vás zavřít a zčernáte. Tady jste na vojně, Milánkové. Já s váma zatočím. Jelikož vrač knedlíkem nejevil ochotu přiznat se ke svému hanebnému činu, zapískal Halík nástup. Před dosud přizvykující rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil. Soudruzi vojní, teď je každý z vás voják. A voják musí být co? Voják musí být zdravý. Jedině zdravý voják odolá nepříteli. Proto ní dostanete co? Proto ní dostanete injekci. Doufám, že mi tu nikdo nebude omdlívat a nebude tak neuvědomělý, aby dostal horečku. To by byl padavka a padavkové nemám rád. Tak tedy smrknou do půl těla a jde se na věc. Nováčci se nepříliš ochotně svlékali a za pobízení svobodníka Halíka předstupovali před dva podmračené lapiduchy. První jim pomazal hruď jakýmsi hnědým neřádem a druhý jim vetknul nad pravou prsní bradavku injekční stříkačku. Nebylo to nic příjemného, ale málo kdo v této konstelaci něco příjemného očekával. Vojni bledli, zavírali oči, zatínali zuby a snažili se tento kus života těžkého přijmout, jak se na obránce vlasti sluší. Až na jednoho. Když se dostalo na Jasánka, skřížil redaktor ruce na prsou a hystericky zaštkal. Ne, mě nebodejte, mě nesmíte bodat. Jak se jmenujete, zařměl poručík Hamáček. Jasánek. Víte, Jasánek, co je to spoura? To zapůsobil. Ne, bolestně zašeptal redaktor. Já jsem choulostivej na prsa. Už jste viděli takový číslo, zeptal se poručík a rozhledl se po polovaných vojnech. Prej je choulostivej na prsa. My mu to můžem klidně vrazit do zadnice, řekl jeden z lapiduchů, to je dovolený. Tak Jasánek, sveknout kaloty a žádné odmlouvání. Několik vteřin na to se dostalo Dušanu Jasánkovi první výsady v jeho vojenském životě. Byl bodnut jinám než ostatní. Zaupěl a klesl k zemi. Ve stavu hlubokého bezvědomí byl dopraven na ošetřovnu. A když se jakž tak vzpamatoval, vyžádal si papír a tušku. Krátce poté vznikla báseň otištěná za několik dní v okruhovém vojenském časopise Hrudá zástava. Spí děťátko kučeravé, spánkem bez přerivu. Zadržíme vrahy dravé, holdující pivu. Ty, co hledí přes hranici s rozšklebenou tváří, jak hráz jsme tu všici, všici, v lednu jako v září. Hněv z našeho oka sálá, srdce teple bije. Píšem, pevný jako skála, knihu historie. Absolutním vládcem Zelené hory byl major Haluška, zvaný Teresky. Vysoký, štíhlý, s unilým pohledem, avšak nad jiné obávaný. Nikdo nevěděl přesně, jaké byl národnosti. Snad Rusín, možná i Avar, mluvil jazykem vzdáleně připomínajícím slovenštinu. V mládí býval dřevorubcem, ale sekiru brzy zaměnil za pušku, vstoupil do armády slovenského štátu. Bojoval proti Rusům, byl raněn a dostal řád. Ve 44. roce se přidal k slovenskému povstání, byl raněn a dostal další řád. Po skončení války se pracně naučil číst, což mu spolu s tím, že zvolil správnou linii, umožnilo stát se důstojníkem. Po několika průšvizích u bojových jednotek byl převelen k PT-pákům. To bolo, to bolo! Teresky jsem majorom! Bylo jeho přísloví. Jeho nástup na Zelenou horu byl velkolepý. Načo také velké stromy? Ukázal na několik stoletých cedrů chráněných památkovým úřadem. Popíliť! Všetky popíliť! Sám dohlížel na jejich kácení. To je robota, klofetě do tého jako rána do houna. Vytrl jednomu vojinovi sekiru a připomněl si své dřevorubecké mládí. Šlo mu to znamenitě. A mnozí z přihlížejících pak o něm nikoli bez jistého respektu tvrdili, že by se jako jeden z mála důstojníků uživili v civilu. Leč Terasky to neměl v úmyslu. Po skácení cedru vstoupil na nádvoří, kde ho upoutala krásná barokní kašna. A co je toto? Zeptal se lichtivě nadporučíka, který ho doprovázel. Kašna. Dostalo se mu odpovědi. Kašňa? Podivil se. A na čo je vojáku třeba kašňa? Já jsem byl dobrý voják a nikdy jsem kašně nepotřeboval. Vzít krompáč a kašně rozbourat. Rozkaz byl splněn. Major Haluška vstoupil do zámecké kaple. Ajajajajajaj, kostěl, zaradoval se. Jsem velmi rád, že zde je tiež kostěl. To bude skladisko plešovcou a krajčírou. Len tým anielám je třeba urážať hlavy. Rovněž tento rozkaz byl splněn. Teprve potom vešel velitel do samotného zámku, který měl z rozkazu ministra národní obrany Alexeje Čepičky sloužit jako kasárna. Zde se nelíbil majoru Haluškovi nábytek. Som já byla jaká baronesa, aby som sedzel za takým stolíkom? Ukázal na šachový stolek. S všetkým týmto buržoázným svinstvom do krbu. Ale to snad je škoda, odvážil se namítnout nadporučík. Škoda? Podivil se major. Aká škoda? Pracující lid zúčtuje s vykoristovatelskými stolikmi a nikdo mu v tom nemůže zabránit. Sudruh nadporučík, splňte rozkaz. Během několika dní byl zámek vyklizen. Nákladní auta sem vozila těžký dubový nábytek, postele a slamníky. Ještě jednou si major Haluška zaúřadoval. Poručil zabílit fresky na stěnách. Na čo má voják koukat na také ženské? Ukázal na jakousi šlechtičnu. Zožente maliára a hovorte, aby namaloval pokrokové tradície. Malý si dal záležet a stvořil báječného senilního Žižku s palcátem. Major se zahleděl na slavného vojevůdce. Prečo jste, soudruh voji, namalovali soudruha Žižku s takýmto klacíkom? To nebol kapelník, lebo šafár. Dejte mu do tej ruky ľahký gulomet.
3: V té době, soudruh majore, kulomety nebyly.
2: V jaké době?
3: V 15. století.
2: To bolo, to bolo, řekl major Haluška. Teresky som majorom.
4: Major Haluška velel pomocnému technickému praporu již třetí rok. I stupidní důstojníci sloužící pod ním se třásli před jeho rozmary a svéráznými rozkazy. Ale hlavní bylo, že první pomocný technický prapor byl nahoře dobře zapsán. Každý rok narukovalo do Nepomuku kolem 1500 nováčků, kteří se zde podrobili 14-dennímu výcviku a pak byli posláni na různé pracoviště v jižních či západních Čechách. A že plnili plán i ti největší chcípáci, to byla zásluha tvrdého režimu majora Halušky a důstojníků, kteří zde většinou rovněž pikali za své předchozí chyby. Vojíni prožívali krušné chvíle. Jen málo který přestupek ušel slídivému zraku důstojníků. A jestli přece byli tu podůstojníci, konečně ani ten, kdo obelstil známou metlu armády, nebyl si jist, když se před ním objeví sám velký major Haluška.
2: Soudruh vojín, co to robíte u toho baráku?
4: Protne náhle ostrý hlas říjnové odpoledne.
3: Soudruh majore, vojín Mařinec, provádíme močení.
2: Teresky máte cvičit. Prečo nejste u své jednotky?
3: Mám, prosím, neurovegetativní dystonii většího stupně se sklonem k občasné glykosury. Diabetus mellitus neprokázán.
4: Vychrl vojín Mařinec perfektně svůj chorobopis.
2: Dobré, akou rečí jste hovorili?
3: Latinsky. Americky neznáte?
2: Neprosím. To je dobré. Kdybyste znali americky, zatvoril by se vás, až byste byl černý. Víte, že Amerikáni jsou imperialisti?
3: Vím, soudruh majore. Jste uvědomilý. Voják má být uvědomilý a uvolený.
2: A protože víte, co zu reč, budete robit pisára. Choďte se mnou.
4: Tak se stal vojín Mařinec, v civilu cukrář, písařem. Krátce poté zamířil major Haluška na ošetřovnu. Jestli něco nenáviděl opravdu z hlouby své duše, pak to byla ošetřovna.
2: Voják nepotřebuje ošetřovni, tvrdil. Jeho ošetřovna je v zákope. Len kedy jsem střelený, potřebujem lekára, inakže nie.
4: Nesmírně ho mrzelo, že mu řády nedovolují marotku zrušit. Proto alespoň několikrát denně slídil, jestli nemocní nesimulují a opravdu leží. Tentokrát prudce vrazil na ošetřovnu a spatřil vojína sedícího na lůžku a cosi píšícího.
2: Prečo neležíte?
4: Píši báseň do obrany lidu.
2: Známe takých básníkov simulantov, řekl Terasky. Keď můžete písat, můžete aj cvičit.
3: Mám horečku, šeptal Jasánek. 38 stupňů.
4: 38?
2: Já na frontě som mal 27 a išel som na steč. Víte, čo je to taká steč? Automaty, gulomety, ura! Byli jsme bolšejkov... co to hovorím... fašistou. A na to, či máme horečku, jsme nekoukali. Rozumíte? A Terasky nehnuť, ani se nehnuť.
4: Kapitola 4. Už se maká. Ráno se prorocká slova poručíka Hamáčka stala skutkem a rota, oblečená do pracovních obleků, vykročila do zaměstnání. Byla zde pestrá směs rozličných uniforem, z nichž většina pocházela z výstroje poražené německé armády. Modré zimníky,
3: ušanky, chlebníky s kusem chleba a špeku, obludná bagančata, radost pohledět. Herce Černíka začala zlobit páteř. Nebožák se náhle zhroutil, svíjel se a přes výrušky svobodníka Alíka se odbelhal na ošetřovnu. Ostatní v sevřeném útvaru napochodovali na pracoviště. Byla ještě úplná tma a mrazivým ránem poletovaly sněhové vločky. Na stavbě svítili reflektory a dělníci s ohrnutými límci se trousili do práce. Krotě, které velel svobodník Halík, důstojníci je část po důstojníku dosud spali, se vrhli zájemci o pracovní síly. Mistři zkoumali vizáž vojínů, ptali se jich na jejich pracovní zkušenosti a ty zdatnější si okamžitě rozebírali. Kula Kvata, Voňavka a několik dalších byli vybráni k nákladním automobilům jako závozníci. Nakonec to zbylo pouze několik vojínů, jejichž vzhled nezaručoval, bo ani nesliboval údernický výkon. Tak pojďte, zaučil na ně nevlídně mistr Franco. Budete kopat výkopy. Odvedli je do kolny s nářadím, předělili jim krompáče, rýče a lopaty, načež jim vyznačil trasu, které se mají držet. Jak hluboko máme kopat? Otázal se Kefalín se zájmem. 2 metry, odtušil mistr a kvapně odcházel. Já jen, aby jsme nenarazili na vodu, křičel za ním Kefalín a mistr se popuzeně zastavil. Ty kriminálníku, sdělej šoufky ze svý babičky. Až budeš na mě 4., 5. rokem, on tě už ten humor přejde. Předně nejsem kriminálník, ale svazácký funkcionář a agitátor roty. Za druhé mám právo se vás zeptat, jelikož v oblasti výkopu nejsem odborník. Mistr něco nesrozumitelně zabrbral a už se nezdržoval. Kefalín nechápal jeho zarputilé a nevraživé chování, ale později zjistil příčinu. Před několika týdny zabetonovali prý PTPáci někde u Žatce do základů vojenské budovy i mistra. Stalo se to při noční směně a pachatel ohavného činu nebyl odhalen. Zákeřná vražda, kvalifikovaná jako nešťastná náhoda, rozezlila řadu mistrů, kteří s pracujícími vojíny přicházeli do styku. Solidarita je nádherná věc. Leč Kefalín ani jeho druhové nehodlali vraždit mistry. Hleděli s respektem na pracovní nářadí a přemítali. Jano Kotlár uchopil krumpáč a několikrát jim kopl. Cikán začal lamentovat ve své melodické mateřštině a k další práci se neměl. Kolem staveniště zaplály ohně. Ale v tu ráno byl zpátky mistr Franco. Bandolína, supěl. Myslíte, že jste narukovali proto, abyste si za státní peníze nahřejvali prdele? Jestli hned nezačnete pracovat, budu si stěžovat vašemu veliteli. Poručík Hamáček se probudil krátce po 8. Zazýval, protáhl se a zahulákal na dozorčího roty, aby mu zatopil a přinesl snídani. Když se tak stalo, zeptal se ho na novinky. Hrte na pracovišti, hlásil dozorčí, kromě vojna Černíka, kterého bolí páteř. Cože? Pana herce bolí páteř. Hned ho sem pošlete. Oblékl si uniformu a s přísnou tváří očekával delikventa. 5 minut, 10 minut, 15 minut. Poručík zasakroval a vyrazil z baráčku. Chtěl se rozběhnout k ošetřovně, když spatřil herce, která se vleče krůček po krůčku, zkroucený a s tváří stranou, opírá se o hůlku a tiše stejná. Hamáček na okamžik strnul a přemýšlel, jak se má zachovat. Nejlepší by bylo poslat ho rovnou na pracoviště. Ale co když tomu chlapovi doopravdy něco je? Černík, co je vám? Páteř, soudru poručíku, huhlal herec. To je tak strašná bolest, že si to vůbec nedovedete představit. Hamáček se už klíbil. Koukněte, Černík. Vy jste u mě co? Vy jste u mě prostej ulejvák. Jste herec a ještě k tomu máte kádrový posudek na draka. Co s váma mám dělat? Poraďte mi. Nechte mě zastřelit, soudru Boručíku. Zbavíte se mě a ušetříte mi to strašné trápení. To není špatný nápad,
4: zasnil se Hamáček. A s velkou radostí bych to udělal, jenomže jako litel odloučený roty vám můžu napařit na nejvíc 7 dní zastřené vazby. A taky to udělám, jestli se okamžitě neodeberete na pracoviště. Tak co, Černík, půjdete?
5: Herec smutně zavrtěl hlavou.
4: To se radši necháte zavřít?
3: Černík přikývl. Podívejte se, Černík, vy jste číslo a beznadějnej flink. Na pracoviště nepůjdete, protože byste nesplnil normu a Bůh ví, co byste tam všecko provedl.
5: Zůstanete u roty, Černík.
4: Ne ovšem jako marot, nýbrž jako dozorčí.
5: Budete mít obden službu a do práce tím pádem nebudete chodit. Snad se vám ta páteř trochu usadí.
4: Taky doufám, přikývl herec celkem spokojen. A teď mi zmizte z očí.
5: Je to stejně smutný, když se takový individuum jako vy ani nezastydí. Rychle někam zalezte a ve 4 vám začíná služba.
6: Krátce před svačinou došlo k prvnímu zranění. Vojný Jasánek se při nápřahu krumpáčem udeřil do brady a vyrazil si 2 zuby. Zaúpěl, pustil nebezpečný a proradný nástroj, přičemž se jim ještě křísnul dohleně. Svalil se na zem a začal pronikově bědovat.
5: Okolí to kvitovalo s povděkem, neboť mělo důvod k přerušení práce. Všichni se seběli kolem Jasánka a začali nebohého vojna těšit. Ten však nikoho nevnímal, stočen do klubička, štkal, naříkal, stejnal.
4: Pojďte, pánové, hodíme ho na ošetřovnu, navrhl Kefalín.
5: Bývá zvykem, že těžce ranění se odvážejí z bojové linie. Je tedy naší humánní povinností zajistit umírajícímu druhovi odborné ošetření.
3: Plně s tebou souhlasím, řekl vojín Pokorný, který do Nepomuku narukoval pro celkovou tělesnou slabost. Leč nechce se mi táhat se s ním.
4: To je námitka, kterou je třeba vzít na vědomí, poškrával se za uchem Kefalín.
5: Cikán Jano Kotlár ochotně přivezl Japonku, na jejímž dně bylo dosud několik litrů vápna. Společnými silami naložili žloucího Jasánka a průvod několika mužů se rozjel směrem k ošetřovně. Japonka drncela na nerovném terénu. Jasánek počal tonout ve vápně. Ale cíl se metr za metrem blížil.
4: Stát!
5: Ozvalo se náhle a před vojiny se objevil poručík Hamáček.
4: Co je to tady za maškarádu?
5: Vojín Jasánek je zraněn, hlásil Kefalín.
3: Kopl se nejprve do zubů, později do oleně. Jeho stav je vážný.
4: Jasánek, stryk!
5: Zařval strašlivě poručík a nebožák se opravdu začal hrabat z Japonky.
3: Celý bílý od vápna se postavil před poručíka. Trochu kulhal a z úst se mu řinula krev.
4: Koukněte, Jasánek! Vám se, mně se zdá, nechce makat. A proto si způsobujete co? Proto si způsobujete zranění. Jasánek, Jasánek. Vy se chcete vyhnout plnění povinností, Jasánek? Mlčte, teď mluvím já. Jestli chcete, aby jsme spolu dobře vycházeli, půjdete teď tamhle k pumpě, vypláchnete si hubu a vrátíte se na pracoviště. Po pracovní době budete ošetřen.
5: Jasánek ukřivděně zavzlikal, ale poslechl.
4: A vy, soudruzi, si uvědomte, že vzdalovat se z pracoviště je co? Vzdalovat se z pracoviště je zakázáno.
5: Když nám šlo především o člověka, soudru poručíku, ozval se Kefalín.
4: Tyhle starosti, Kefalín, můžete klidně vypustit z hlavy. Lidí je na světě dost.
1: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer. My jsme v minulé sezóně dělali to, že jsme vyzývali obecenstvo, ať se ptají, a museli jsme s tím přestat. Protože já jsem vždycky vyzval, ptejte se, cokoliv vás napadne, jenom zvedněte ruku. Ono, jak se mají ptát, když oni nepustí ke slovu?
7: Já bych hrozně rád, aby dnešní večer byl takovou besedou, tak aby jsme si povídali, co je nového, co doma, co vaši, jak se máte.
8: Ano, na jiný téma. Půjdem na kameňáky. Povídej, vůbec jak vznikl ten nápad?
7: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevytočím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi přívině v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to takhle sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle to je bezvadný vtip, ten taky, ježíš, tenhle ten bych mohl poučit ve filmu, tenhle ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, vlezl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají své oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst, samozřejmě to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a řeknu, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka říká, opovaž se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kamenej, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil, mám můžu říct.
8: No a když byla premiéra, lidi stali, tleskali, z nich dostal kytku, klanil se jako medvěd. A když si ty lidi sedli po těch ovacích, tak v první řadě stala paní, to byla paní Trošková, a pronesla památnou větu, doufám, Zdeňku, že po třetí už takovouhle sprosťárnu nenatočíš. A ty si na to odpověděl. Co?
7: Ano, maminko, maminka čerka, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tam od Jiřky Nováku nebo od Sady Kotroušový, že tě nechám točit takový sprosťárny u nás. Takže já jsem říkal, dobře, mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváků ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, aby do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tak ho vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, mě budou 3, já jsem, že se zbláznila, vidíte, to pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit, mama. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla. Nemyslete si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani potmě. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus, no tak jako to. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
8: Třeba Romů.
7: třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, Židů, prostě všecko možný tam je na těch třetí hromadě. A na té čtvrté hromadě jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě dva vtipy roztomilý. Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle. A říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano, holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda. Moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak to vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nenou kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře. Tam stojí velká smrt s velkou kosou. A ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on! Opravdu tě vtipuje hromada, já samozřejmě se všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a k tomu koukne, řekne, Hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl, říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška před kuchyní říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo. No, tak vidíte, to taky nejde natočit takový vtip. Takže to jsou opravdu fóry. Kolikrát se smějeme, můžu vám říct, ve třetím díle Kameňáku mě hrála velice silná, ta početná romská rodina. Dělal jsem konkurs v Rokycanech, tady u Plzně. A můžu vám říct, že jich přišlo asi 120. A nejhůř oblečený jsem tam byl já. Já přišel ve Vietnamkách, v kratěch a v triku. Oni přišli všichni jak na svatbu. Načesaný, namydlený, nastrojený, opravdu teda klobouk dolů. A všichni, a to je důležitý, všichni, kteří byli před kamerou, byli naprosto skvělí herecky. Opravdu. A potom dozvá ten Kameňák, co už viděl, tak mi dá za pravdu, že ta rodina tam fungovala bezvadně a byli úžasní a mám z nich velikánskou radost. Opravdu musím říct, že mnohý český herec a herka by se od nich mohli učit.
8: Ježí Zdenku, teď jsi mě připomněl, on nám přece ten jejich šéf vyprávěl nádherný for přece.
7: No, ten byl krásný a ten taky nejde použít. Počkejte, kdo to bylo. Jo, potká Dežo Joža a říká mu, ty Jožo, ty mě řekni, ty jsi tmavý, já jsem tmavý. Ty máš tmavou ženu doma, já mám tmavou ženu doma. Ty máš tmavé dítě a já mám bílé. Jak je to možné? A Jožo na něj kouká a říká, ty Dežo, ty mě pověz, máš taky takhle dlouhý péro jako já? On říká, no tož to mám. A i tak to tlustý? No tak tož to nemám. No tak vidíš, vole, jde ti tam světlo. Bába Kropáčková, paní Vejvodová, Určitě si pamatujete, to je ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu to mě sám pán Bůh poslal do cesty tuto paní. Šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam. A z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká: je, pan režisér, je, pane režisére, podepište se mi. Mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tu roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal: paní, vy se mi líbíte. A ona udělala: ale mě to vím. A já se ne jako, že bych si vás dal do filmu. A ona říkala: a ne, to není možné, je to možný. Opravdu, já říkala, opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohleto, až já řeknu u nás bábám v domově důchodu, tak se tam posadám, A bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdo točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám: paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 8:30, 9:15. Paní Vejvodová nikde. 9 na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 9:45 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:30, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava. Jestli náhodou tam někde se nezamotala, už neplave Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jeba tam leží v oboře nožičky nahoře. No, vy se smějete, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, hledáme, bylo 11:45, my říkám, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden: ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozornil, říkal jsem: mladenci, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce je taková bába na baru, ale ta je skvělá, teda, ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku. Paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi takhle. 3 úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Oni nestačili a mě říká: šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říká: paní Vejvodová, kde jste? Tady. Já pak, kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak, víte, tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až 16:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako zase cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí, kdo v kolik hodin od koho šel, ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
8: Já se ještě musím vrátit tvojí matce. Vůbec bylo zajímavé, jak se tam zjevila, že jo?
7: Mí rodiče vůbec nejezdí na natáčení filmu. Byli jednou, když jsme točili Princeznu Zemlejna, to bylo tam přes kopec, tak se přijeli podívat na natáčení, jednou v neděli odpoledne, jinak nejezdí. A najednou představte si, moje mama, která byla zásadně proti tomu, abych točil tyto sprostý filmy, tak se najednou zjevila na natáčení v den a ve chvíli, kdy jsem točil ten nejsprostší záběr. Moje maminka tam stála a my jsme točili před tím bordelem, tam tu scénu, kdo z vás viděl, jak ten sexuální loudil, ten husky, tam na tu tabuli, kde bylo napsáno nabídka dne, kresl ten velký kosoštverec. Moje maminka se tvářila, jako že té geometrii vůbec nerozumí. Ale doma, co jsem si potom teda vytrpěl. No jak se to stalo? Moje dobrá známa paní Věruška s maminkou, s Týna nad Vltavou, Mašku, mě chtěli udělat radost a překvapení, domluvili se s mamá, dojeli pro ní autem, v neděli přivezli do Týna, šli na mši do kostela a po mši i s panem farářem se vydali na Horní náměstí, kde Zdeneček hezky filmoval. Já říkám, no to snad není pravda, tohle to si nevymyslíte vůbec, no.
8: Je to konečná série?
7: Já si myslím, že jo, že to třetí ze všeho dobrého a zlého. I když mě pořád lidi zastavují, jak je pane Troška, pokračujte v tom, ať máme čemu smát. Mě jedna paní zastavila a říkala, helejte, já doma vařím, já doma žehlím, pustím si tam kameňáky a je mi to hned všechno daleko veselější, to, ta práce monotónní a udělám hromadu práce přitom. To je bezvadný, děkuju, upřímná. Ne, já se ještě vrátím k té paní Kropáčkové, protože ona je bezvadná, ona jak se stala slavnou a bydlí v Praze, tak když jede metrem, tak ji ty lidi poznávají, hlavně teda mládež školní. To jedou děti z 5. a 6. třídy a křičí, ty vole, baka Kropáčková, kusí, ať vás nepřeřízne. No. A ona má takovou velkou kabelu a takhle si vždycky sedne v tom metru a vybere si vždycky nějakého chlapa, který sedí proti ní a takhle sedí a takhle na ně dělá. Mrká na něj tohleto. Lidi se začalo uculovat okolo, on začne červenat, protože neví co mi. A máma vrání. A pak odevře tu kabelu a vytáhne skleněnou placatici, kde má tu modrou vodu. A to už se směje celý metr, rozumíte. Takže ona má obrovský smysl pro humor. Neuvěřitelný, ale já vám řeknu, co mě provedla. Jeli jsme na zakončení festivalu Febiofest do Krnova. To je až tam na polských hranicích. Jeli jsme na poslední chvíli, dostali jsme od pořadatelů krásnou novou limuzínu, bylo to nějaký Volvo 60 nebo 80, já to zrovna nevyznám. Mladýho kluka šoféra v košilce bílé, v kravatě, řídil. Já jsem seděl vedle něho a vzadu na sedadle trůnila bába Kropáčková. Ježiš, to je auto, tohleto. No to je krásný, halejte, ježiš, mrd. Úplně nový. A na nic nešahajte, ať vás to třeba nekatapultuje někam ven, jo, na nic nemečkejte. Jedeme, a jak říkám, jeli jsme na poslední chvíli, takže ten řidič jel 180, najednou slyším, ježišmarja Jozef, no to jsem tomu dala. Já se otočím, ona si nalejvala z termosky čaj, a jak to houplo, nebo on přibrzdil, já nevím, prostě celá se zlila. Tady voca až jsem nedolu. Říká, ježišmarja, i to sedadlo jsem polila Krista Pána. Vytáhla kapesník, když tam začala taky utírat. Já pa, prosím vás, nechte to bejt. Rozmažete tam ty holuby ještě na tom. Jaký holuby, že jsi prostě, já mám nový kapesník Krista Pána, tohleto. Co udělala? Sundala si blůzičku a pověsila si na moje opěradlo. Sundala si sukni, tu si pověsila na jeho opěradlo. Sundala si kombine, to dala dozadu na okýnko a seděla tam pod prsten. No. Pod prsence a v těch bombardiákách, rozumíte? A te, protože i tady měla mokrý, tak seděla, takhle se sušila. A takhle jsme jeli. A já jsem se otočil a říkal, no to snad není pravda, tohleto. Co to děláte, jsem říkal. On říkal, můžete to usušit, ne? Jo, představte si, my jedeme rychle 180 tadyhle, zastaví nás policajt. A co bude? Zítra bude napsáno v Blesku. Režisér Troška chtěl znásilnit stařenku, už měl rozbalenou v autě. A ten kluk si to uvědomil, ten řidič je úplně zbledl, jo, rozumíte, úplně bezzelený. Je vám mladý muž, kdyby se tak stalo a zastavil nás policajt, prosím vás, dojdete k němu, prudce dupnete na brzdy, jak v americkém filmu, vyskočíme oba z toho auta, necháme otevřený dvířka, schováme se za něj a budeme mu říkat, děkujeme vám, pane policajt, že jste nás zastavil, podívejte se, vy jste nám zachránil život, tam se tí bába Kropáčková skoro nahá a chtěla nás zajít znásilnit. No, sranda s ním byla veliká. Když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takový ten takzvaná dotočná, kde se sejdou herci a štáb po natočení filmu, je to taková slavnostní večeře a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Jdo, píp! Japa, tak jsem šel. Odešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím Troška, dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane Troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jeba, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 9:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta, to byla úplně boží. tak jí musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8, se pamatovala, protože jsme se jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. A proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak jsem říkal, ne, paní ředitelko, uděláme

0: udělal jste nikdy v životě, tak neožeruje nikdo. Já jsem se musel obrátit, protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem. To bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim tak není zahrozil, říkal jsem vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
1: Ty ještě řekni, jak jsme byli někde na tom festivalu a jak tam posadili vedle Dolly Buster a Bábu Kropáčkou, jak tam přišel ten dotaz.
0: Někdy se ty lidi stydí ptát, ale když dáte lístečky, tak ty lidi napíšou. To se nebojí, nestydí. Nemusíte podepsat, nebo napíšou úplně jinak. Přišel dotaz. Prosím vás pěkně, kdo má větší kozy? Dolly Buster nebo Bába Kropáčková? Já nevím, jestli víte, kdo to je Dolly Buster. Dolly Buster, no, tak je slavná pornohvězda, převyvinutá. Tak jsem odpověděl, no, Dolly Buster má větší, Bába Kropáčková delší. Ona bere všechno s obrovským humorem a nadhledem. Bezvadná paní.
1: Když se točila pohádka z pekla štěstí, tam byl přece Karel Gott.
0: No, Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z pekla štěstí 1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z pekla štěstí 2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, to ne, čověče, to se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, tak tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z pekla štěstí. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšený, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, ty to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nezražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima. Čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byl taká, jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme. Pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál v trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý to peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct? Hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily 2 autobusy aus Bundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Unser Karl! Unser Karl! On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali jim, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli v ublaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte. Druhou

0: noc 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v hvězdách první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
1: Teď jsem si vzpomněl taky na jednu historku, Lana Rovičová.
0: No Ivetka, tak to víte, Ivetka to je živel, taky to je rtuť v těle. Já jsem si obsadil před lety do pohádky o princezně Jasnici a letajícím ševci, tam hrála tu malou Ježibabku. A po letech potom jsem si říkal, Ježíš, kdo by tak mohl hrát toho čertíka v princezně Zemli? Lana Rovičová. Lana Rovičová, beru telefonka, Babeto, ahoj, Deněk, je čau, ten, do co je, já budu točit pohádku, princezna, je pano, princeznu zrovna hrát nebudeš, no prosím, neříkej, že zase budu hrát nějakou příšernou čarodejnici, je pano, čarodejnici ne, Ivetko, čarodejnici ne, čerta, ticho, říká, na čertici, když už ne, je pane čerta. Ježišmarja, já už nemůžu hrát ani ženskou. Nejenom, že to bude nějaká příšera, ale už to bude dokonce i chlap. No a jak vidíte, své role se zhostila naprosto geniálně. Já nevím, neznám jinou herečku nebo herce, který by mohl takhle dobře zahrát toho čertíka, jak to zahrála ta Iveta, že jo, samozřejmě. Zrovna s tím byla veliká. Mně jí bylo líto, protože se to točilo v létě. Červené srpenec, vedro. My tam v kraťasech napůl nahý. A ona na sobě trikot, na tom trikotu měla ten kostým těch kožešin, napatlaná těma maskama, nalepený fousy, ten mastik, který to štípalo, svědělo, rozumíte, paruku, dolepený uši, zuby falešný, obočí, všechno tohleto, drápy nalepený na rukou. Teď tam seděla za komínem, slunce do ní pražil, světla do ní prali. Ona říká, já už nechci být dramatická umělkyně. Sundejte mě dolů, to je hrozně, já mám tady chcípru, bude se mě chcíplej čer, tohle to je něco. Vy si tam lítáte v plavkách, já tu sedím v kožiše. Zabrčela. A její manžel, který se na to přijde podívat rovna, říká, kdyby si měla kozy jak Brigitta Nielsen, tak by si nemusela dělat čerta za komínem. Ona říká, sundejte mě dolů, já to zvrátím. Její syn Matyáš, rozkošné to dítě tenkrát ještě, trpělo strašně moc, že jeho maminka hrála tu čarodejnici. Protože děti ve školce mu říkají, ty máš ale ošklivou maminku, blá. A teď, když babetka točila toho čerta, tak ten Matyáš, který měl asi 5 let, tak tatínek vzal sebou, že pojedou se podívat, jak maminka filmuje pohádku. Ale neřekl mu, co maminka hraje. Teď přijel na ten plac. A ten Matyáš vystoupil z toho auta a kouká, kdy bude krásná princezna, která němu poběží. A nejenom se úplně vidět, jste proti němu běží čert. Kluk začal couvat, vyděšený, oči navrch hlavy. A Iveta říká, to jsou já, tvoja mamička, co jsi mě nepoznal? To je Slovenka, že jo, tohleto. Dítě zbledlo, otočilo se a trapem utíkalo do lesa. Ona utíkala za ní, říkala, Matyáš, to jsou já, tvoja mamička, pozri, těmi to pesníky jsou mě chodila. Tak to. Ne, dítě letělo do lesa, táta ho tam hledal, kluk seděl za bukem, řval, že nechce mít takovou škaredou maminku, která hraje jenom sami takovýhle příšery. Dlouho mu to trvalo, než se vůbec rovná s tím, že je to opravdu jenom role a že jeho maminka je krásná a hodná.
1: Tak Zdenku, a já bych teď šel na tvoje nejslavnější filmy Slunce, seno, jahody, další pokračování. To jsou filmy, které už by se dalo skoro říct, že jsou pro pamětníky. Jak se ti vůbec podařilo v těch Hošticích skloubit ty profesionální herce s těma lidma od vás? Co si budeme povídat? Ten film se dělá vlastně na place úplně jinak. Jakou oni měli představu? Si mysleli, že to bude hra jako divadlo, ne?
0: Přesně tak. Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, na vsi, že se hrajou divadlo, někdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčkách na přeskáčku. Máte konec. začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která bije. Nejmladší bylo asi 82 a nejstarší 94, tak se dovedete představit, co to bylo za světu. Jenom já říkám, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říkal, Ježíš Maria, tohle to je divný film. Žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u Kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babičku, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, Ježíš Maria, jakž to? Říkala, hele, holka, mi takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říkala, boj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát svěří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a zavrhu do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí ta Kelišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde sedí ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A ve střihně se to všecko prostříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jiný tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Japano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Japano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Japano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Japano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Je pál, já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já. S kým já tady budu povídat? Je pál, říkejte to mně, teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hele, holka. Já tam hraju s Růžičkou, on tam vůbec není. Je pál, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlil nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Zlatou trpělivost musíte mít a největší for byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu, se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, tak klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla s pěstičkou hroterka, počkej ty kany, tak ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto, Krista pána, co si lidi po mně pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbna pomlouvačná, já, která se nikoho nevšimne, na nikým se ani neohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo. Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu totiž.
1: Jak si je donutil, že ty starý ženský jak běžej, že jo, teď každý bylo 150 let a oni běhali jak zátopek.
0: Ne. Jo, peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tak já jsem v roce 83, ten důchod těch starých dam byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Takže Ježišmarja, takových peněz, za co? Za co? Já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu bez tak takhle sedím od rána do večera a oni mi nejčoště takový peníze za to dávají. Ježišmarja, ten kluk trošku je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat. Ježišmarja, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no Ježišmarja. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance, s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, kde se předháněli, ale sranda s nima byla třeba ta scéna, jak ty říkáš, Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Teď jsem tam měl takové to mužstvo, tak jsem tam na ně koukal a říkal jsem, pane bože, dej jim sílu. Dej jim sílu, ať popoběhnu. Říkal jsem, tak teta, pojďte sem, haleďte. Cecilka píská ve okně na píšťalu a vy co nejvíc budete moc, pospíšíte, popoběhnete, utíkáte. Tak jsem to podsouval. Na tu faru, jo? Dobře, teta, pojďte sem, já vás tady postavím na tu startovní čáru. Tak teta jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A pojedeme to rovnou na ostro, abyste se neunavili. Takže, dávejte pozor, teta. Já vám ukážu, kudy poběžíte vy. Teď jsem ukázal tu trasu. Teta, vy poběžíte tady tudy. Vy poběžíte takhle tady tudy. Jo, je to jasný, je to jasný. Takže jedeme na ostro. Co nejvíc budete moct utíkat, poběžíte. Tak jsme se připravili. Připravte se. Teta Bártu, ta malá, jak byla, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Tak, dávajte pozor. A její dcera tam prodávala v krámu. A šla se podívat, jak maminka hezky filmuje. A přišla akorát v momentu, kdy maminka v okolí proletěla. Maruška zůstala na ní také koukat. Nevěřila svým očím. Babka vlítla na hřbitov, zahodila hůl a penášela nahoru ke kostelu. Říká, stop, stop, stop. A teta Bártu si sedla na nejbližší hrob a říká, Ježišmarja, jsem se úplně nějak zadejchala. A už tam byla u ní Mařenka a říká, maminko, vy jste utíkala. A teta Bártu říká, i kouš, tomu ty nerozumíš, to bylo kvůli filmu. Ona, co kvůli filmu? Doma to se plazíte po nábytku, hekáte a tohleto. Že jo, co krok to prta, tady letí jak zátopek, i tu hůlce tam zahodila. A teda Bártu říká, protože mě překážela v běhu. Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze v zoologické zahradě, podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo. Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny. Ty babky, který nejeli, ale tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazujou v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, ty neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli. A závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech a s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady. No to není ani možný, žecky! Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohleto možný. Ježíš, je. Tak tam stáli, ale teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte? A tak tam zpíval, je tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se, půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj, furt, prosím tě, je to já. Já pan, no, vím, komu to říkám. Přes kostel v oltáři, obejděte si ho a zpátky tudy, zase k těm vratům. Za hodinu se tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Je pak, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut, no není možný tohleto. Jeba Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy, zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že ji budeme hledat podle těch bílých krimplinových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vypadají jak včelka Mája, každý takový. Uprostřed táhnu bábu Kelišovou. A ona jim nadávala do bejku a do kanců. Říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Já jsem jim poděkoval, říkala jsem, jdete, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napadlo, aj. No tak kde jste byla, aj. Pak povídala, no kde jsem byla. Jdu taky tím kostelem, říkala jsem, ty holka, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš, nikdá už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít aspoň zamávat. A tak se vydala Kelíška zamávat papežovi. Je pak kam se šla? No kam se šla? Tak se to dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu tak kliku, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá, samý dveře, jsem začukala na první, nic, vejdu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, je pateta. Těch cimer velikánských je ve vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, že se tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou Kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, no, to vidíš, že jo. Co se dělala dál, kam se šla, no kam jsem šla, já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven. Takže opravdu s tou Kelišovou, to byly radosti, tě řeknu, to bylo něco. Litoval jsem, že mohl natočit ten film o filmu. Během to natáčení, já myslím, že by to možná byla mnohdy větší sranda než vlastní film, protože ta drezura těch starých babiček, to bylo něco tedy.
1: No u toho, jak se chovali třeba u toho moře?
0: No samozřejmě, Kelišová zase, kdo jiný děl. To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že jste ji uslyšeli do noviny, taky psala v rádiu, jí vyprávěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom... Takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku, jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě kasino a tam nejblíž na té pláži Milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Trašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaf s tím panem starostou toho města kasína, nám to všechno vyřídil, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točili jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářskama. Vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Ale já říkám, koukej na ní, podívej se, jaký koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teďkon ty báby tam uléhali na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam u ní obskakovali, deštníček napravo, deštníček nalevo, víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvoudílnej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo, nebo kolik měla, teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat jak na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svoji plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten měl asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, mojím se, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak taky držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojený socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, pojďte se na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola, mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš? Šup, udělej si z toho prolídačku, no. A točíme, točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chceme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do něj pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový zhoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šap taky převlíz, vylezla, byl v oddílnej plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jí drželi a najednou před ní také prošli dva černoši. Se na ní také podívala, vrátila, sedla si tam. Říká, co je? A, prosím tě, každý tam vleze, ještě dostanou nějaké AIDS, to víš, že? Jeba, teda, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí, to říká, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, ženský, otočila se ženským, který sáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, hale, je, to je fajn, halejte, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam jsem teta! A už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička. Tady ručička. Tak se tam honem letěl a říkal se, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivla na břeh, ta tam ležela jak tuleň. A říkala, zuby, já nemám zuby, zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal. To se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, to se jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině, kapitalistické, vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda mě úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby. A teď ty dámy, ty milionářky se takhle styčily na těchhle hádkách a říkali, vás jste los, co se to asi, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom zub. Čelisti, čelisti, jako no. Celý se tady Kelišový zhoště hledáme, víte? Teď hledáme, hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. I pano, toto je konec, Ježíš Maria. A teď jsme tam všichni se běhli a tohle to vynáky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček a taky hledal, hledal, hledal, takhle se na nás podíval. Sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle říká, Ježíš, tady kde jsou, Bařenko, hale, tady kde jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji tě, Toničku, ty jsi hodnej, ty jsi tak hodnej, takhle se takhle na ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 000 krom. Ježíš, pane, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
1: Pojď vzpomenout ještě na některý ty, já nevím, na faráře Otíka, o Cecilce jsme vůbec nemluvili.
0: Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A říká vám ty lidi stuhli. Protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristy, no tak se tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
1: Já jsem říkal, že vlastně spousta lidí pomřelo, co hráli v tom filmu, ale teď jsem si uvědomil, tam právě byla taky jedna osoba, kterou ty si předčasně pohřbil.
0: Jo, Cecilka, ano. Já nevím, jak to přišlo, já jsem potkal jednou v Praze kolegu lékaře, který mi říkal, že asi před půl rokem nebo před čtvrtě rokem vypisoval úmrtní list nějaké staré 90-leté paní, která mě prýměla hrát v těch Sluncích senách. Já nevíš, jak se jmenovala, nebyla to paní Vlková, protože všechny ty babky už v podstatě byly po smrti. Říká, ježiš, já už nevím, já se nepamatuju, ale prý tě hrála ve filmu. No a já pak nějak byl v nějakém pořadu televizním a řekl jsem, že Cecilka je po smrti. Panečku, na 3 dny přišel dopis od její snachy. Vážený a milý pane režisére, chtěl bych vám říct, že naše maminka je stále ještě naživu a těší se dobrému zdraví. Je v domově s pečovatelskou službou, Kubíková 11, Praha, Ďáblice. Je pán, ježišmarja, to je průšvih tohleto. Chudák Cecilka, Krista pána, tak jsem koupil obrovský puget a jel jsem tam. Tam přijedu, tam sestřička na vrátnici, říká, je, pane režisére, dobrý den, jdete za Cecilkou, že jo, no, je pán, jdu. Já jsem jí pochoval. Já vím. Tak já jdu zase vyhrabat někam. No, tak jděte nahoru do prvního poschodí a hned první dveře vpravo, koupelna je v koupelně. A počkejte, prosím vás, já přece nemůžu jít za dámou do koupelny, to se nehodí, ale jen běžte. Tak jsem šel, zaťukám. No! Ozvalo se, otevřu. Na lavičce mezi vanou a pračkou pod otevřeným okénkem seděla Cecilka a kouřila. Zdenečku, volala já, Ježíš Maria, Cecilko, Krista pána, a zase s cigaretou. On říkal, no co? Já už kouřím od 14 a teď 14 dní před smrtí přece nepřestanu, že jo? Jepa, Cecilko, to je hrozný s těma cigaretama. A proč kouříte tady? Ona říká, tady se vůbec nesmí kouřit z baráku. To jdou po mně jako gestapo. No? My můžeme kouřit jenom venku, když je hezký počasí, ale dneska tam je takový studený luft, tam mě vždycky sestřička trčí sem, bude se to okýnko a tady já se můžu zakouřit. A jak by to vyprávěla a já nechal otevřený dveře na chodbu, tak kde se vzala, tu se vzala, přičourala se nějaká 94-letá babka o dvou holích, koukala na mě a říká, ona nás tady furt zlobí, Vlková. Říká, jakž to, prosím, a to není možný. Jo, chodí tady po baráku, všude rozhazuje vajgly. Ta Cecilka, jak takhle seděla, kouká na ní a říká, ty je nezbíráš, tak ho drž.
1: Ale co ty a dieta? Je to blbost úplná, nebo?
0: To je úplná blbost.
1: Jo.
0: Když se na mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu. Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já si opravdu udělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No, prosím a dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primy. Kuňkala do telefonu. Plul se pořádně do té asistentka. No, začal blekot ještě víc. My bychom chtěli, pane Troška, kdyby se přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jepa, o čem? O dietách. Jepa, víte, komu voláte, slečno nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct to o dieta? Troška a dieta, to je jak černá svěcená voda, prosím vás. To dieta. A víte, kdo tam se mnou ještě měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jepa, vy jste se buď se ožrala nebo nafetovaná. Jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Naďa tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nemůžu, si to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, z ty jejich kuchyně francouzský, šílený. A to až nikdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že se mi žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je, pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, vzali jsme rejče, narejpali jsme. Tady paní se tady zvrátila, já to vidím. Milá paní žížela, to je kus čistého libového masa, který se vám plazí mezi řetkvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežer. A jak se na ně pochutnáváme. Asi před 30 žížel jsme našli, krásných, velkých. Ty umejete potekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám odpovídat, jo. To je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte. A na rozpáleném oleji, na pánvičce je hodíte, ono to dělá a oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí. Vy je dáte na ubrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala. A druhou. A další. A co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky, v Tesku jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový, no, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Uděláme jí žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková o, ano, o jistě, že nikoliv, tak to, protože mi za chvíli mám nejradši, jo, to je všechno och, ach, a doma to, že rybí se lát z papíru, to já znám, to je to. A Helenka, nabídněte si. Tak ona tam taky šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká, to jsou nový tyčinky masový z Teska. A redaktor říká, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no, vidíte to.
1: Ale co doktor Kája?
0: Doktor Kája, to byl taky neherec, samozřejmě, byl to číšník, já jsem to vyprávěl kdysi v televizi, možná jste to viděli. Znal jsem ho prostřednictvím Heleny Růžičkový, která chodila do toho klubu na Smíchov. Doktor Kája tam byl takový, to byla kulturní vložka. On celou tu dobu, co jsem ho znal, nikdy jsem ho neviděl, zamračeného, naštvaného, prostě to bylo sluníčko. Jinak musím říct, že byl velice populární, stejně jako ta bába Krupáčková, když jel po Praze, tak si zastavovali lidi. Pak dokonce prodával v zoologické zahradě párky v tom stánku přes léto a říká, lidi vůbec nejdou chodit na opice se dívat nebo na tučňáky. Na mě, já jsem tady exponát číslo jedna. Takže s tím byla veliká psina všude, kam jsme přijeli. Můžu vám říct jednu věc, doktor Kája se stal ideálem české socialistické pracující ženy. On nakoupil, uvařil, upek, umyl nádobí, uklidil, vypral, zašil, vyžehlil, pusinko, zobáčku, miláčku, poklade. No a že nepíchal bože, ten detail, to zvládne soused odvedle, že to bylo to. To vůbec nevadilo. Takže tenkrát, když jsem ho požádal o tu roli, on tomu vůbec nevěřil. On vůbec nevěřil, že by mohl hrát ve filmu. Byť mě to kdysi řekl, když jsme tam tenkrát přišli do toho podniku, ve kterém pracoval, tak Helenka Růžičková nás představila a on říká, teda Rejžo, viděl jsem Slunce, seno, jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být lepší, kdybych tomu hrál ještě já. Já, pane, neříkejte, co není, může být, On říkal, no to známe, kiri piri naši tiri, a teďka se na mě ani nespomeneš. Takže. No a opravdu můžu říct, že uplynulo 5 let, kdy jsme začali připravovat Slunce, Sonu a pár facek, a já jsem na něj zapomněl. A původně jsem do role doktora Káji si obsadil Oldu Kaisera. Shoda náhod, šel jsem po městě, potkal jsem skupinu svých známých, kteří šli do Hampejzu, jak se tomu říkalo. To byl podnik u Petra Voka na Smíchově. A říkám, pojď s náma, já pojď, že já nemůžu, mám nějakou práci večer ještě. A říkám, prosím vás, pracuje tam ještě takový ten číšník? A on říká, jo, Kája, Pepina, jo. No samozřejmě, pozdravujte ho ode mě moc. A šel jsem domů a říkal jsem si, já jsem tomu klukovi slíbil nějakou roličku tam, co já bych mu mohl nabít. Ježíš, já mu dám tu roli toho doktora Káji. On bude přihřátý, ale Škopková mu bude spát blažinou, bude to ještě větší sranda. Takže taky jsem tak udělal, přepsal jsem ty titulky tam a druhý den jsem se vypravil za doktorem Kájou, teda filmovým, za Pepičkem, Stárkem do podniku. On když mě viděl, říkal, holky, pomoc, rejš, já za mnou přišel, já. Tam taky, jo, tohle to tam hrál. Já pa Pepičku, jdu za váma. On říkal, no to je dost, jeden. A je pa, ne, já jdu za váma pracovně, tady vám nesou scénář. A on říká, no a dál, je pa, no vy jste řekl, že by to mohlo být lepší, to Slunce, Seno, kdybyste v tom hrál vy, my teď budeme dělat druhý díl, tak já vás beru za slovo, mám pro vás roli, tady doktor Kája. Dobrý, a dál? Tady se vám napsal ty všechny obrazy, vypsal, ve kterých hrajete, takhle to vypadá, podívejte se, máte to tu zaškrtnutý, ještě něco nebo co? Je pa, no, kdybyste něčemu nerozuměl, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, my sejdeme se, budeme si vyprávět o scénáři. A dál? A to jste na něj zůstal koukat, říká, promiňte, ale já vám nerozumím. Ne? Tak já vám to řeknu, když tomu nerozumíte. To už je dneska asi 13, kdo mi chce vyvést aprílem. Ono bylo 1. dubna. Je pa, ježiš, ale mi to vůbec nenapadlo, že dneska apríl. Ne, ne, ne, ne, Rejžo, podívejte se, až sem přijede limuzína a zastaví tady před Hampejzem a bude tam na ní napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu uvěřím. Za 14. na to jsme dělali kamerové zkoušky na Barrandově, zastavila Volha, tam bylo napsáno filmové studio Barrandov, Kája vycházela z Hampejzu doprovázen servírkama a kuchařema, loučil se s nimi a s Bohem, Hollywood volá, Bohem, jo. Nased do limuzíny a myslel si, že to je nějaká recese, že s ním objedeme dům, zase ho vysypeme. Ne. Limuzína ho dovezla před ateliéry na Barrandov a když vešel do ateliéru a viděl tam Růžičkovou, Zounara, Kaplanovou a další, tak dostal takovouhle klepatici. Já vám řeknu ještě jednu věc o tom Kájovi. Počkejte, teď si vzpomněl, to byl Ford obrovský. On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na té místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, jaké městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí a takhle, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v Jeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu. SMBáček přistoupil k oknu. Tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrhla hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko.
1: Hele, Zdeňku, no historka je to krásná, ale opravdu takhle bylo.
0: No.
1: Jo?
0: No čestný slovo. Jestli kecám, ať se propadnu do západního Německa, opravdu.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Velestěné dámy a velestěné pánové, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrsknout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si museli přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo, nějak taková opera, to byla známá, Assecurazione Generali, jo, Assecurazione Generali, tam jsem byl angažovaný a tedy italská řečená rámě je jednoduchá. Vy to budete taky hned, nemusí každý zrovna rozumět, capisci to italiano, si, si, capire italiano, sono cacere, capire italiano, sono contento, certo, sire, capore, capore, capore, catate, camame, casire, catone, catone, italiano, sono contento, certo, camame, capire, ora italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lampredoni, si fore, capore italiano, mene venatia, sim, si fore, italiano, fane goli, gondola, gondola, si fore italiano, poi così le core, paere italiano, viene carrampino, bambino, bambino, papiro italiano, sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto. Hej, zatra, to grali z mašinky, taková řeč, ale jenom za jednoduchá věc, to je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu peníze, my dáme si je, a ono, že le français, ty je ne zine, že ne se pa. Et la vendue, je la prends, s'enfonce, elle apprend la siphonne, la penche, je la ronde, en général, dont je la vends. Elle apprend, c'est la France, la France, la France, la France, méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance, et quarta bozara, Zurich, n'est pas la flèche. Et la France est achetée par une étagère. Je n'ai jamais mangé de la France, je n'ai pas de jeune canapé. Et la France n'a pas entraîné, je l'ai, y'a même si nasal, ni ton, et mon gros, t'as ten français, t'es nasal, y'a même si t'es nevidíte, ale já mám na sál dvě minuty. Mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčil do nosu takový dva štýfly, já vám jsem s těma štýflema lítal tři měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štýfle nešly zase ven. Ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu etui, etui, etui, a Němec řekne futrál. To je právě ten rozdíl. Ne, ale teď, abychom vás mohli převed, řekněme, do Jugoslávie. Tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím tě, mohli mi gospodiny, tak jak ty mohli, tak ty zdravám gospodiny. Tak jak to, tak ty zdravím tě, mohli mi gospodiny, tak jak ty mohli, tak jak ty gospodiny, tak ty zdravám, já tě mohli, já tě zmolím Bogami. Boga, Boga, tamhle běží doga. Zdravím tě jako gospodiny, tak jak ty mohli, gospodiny, tak jak zdravám. Gospodči, gospodči, gospodiny, gospodě, gospodě. Da gospoda, Hergot honem, kde je hospoda? Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
2: Ladies and gentlemen, our last time is to be required to be the beverage of our time. Our own someone very cool and we put a cut to pip at the table your time is money harmonica. Harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but I'll hold the cotton to keep it before you cut any hell your time. Time is money for a polycite or right polycite pendrek. To je blbej nástroj, teda pendrek, to je horší než harmonika. A we were trying to say, imitavor, a how could I hold the keep it the half of the time is money, but if you have the please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, ty, to člověk uklouzne po něčem, tak. A nejskonc vám přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patrozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousiček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma, a ono, národnost německá.
3: Hoch geehrte Damen und Herren, mein Grundgeschlüne, Fahne, müssen wir die herzlichen Fahne, wenn es meine Wahr, die im Grün zu stehen, feuert aus dem herzlichen Grundstoß, so wie es aus dem herrlichen Licht in aus der Herzlichkeit. In der Grundstoß, wo das Herr Lila in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Grundstoß, nimmt zum Fahne hin, mit dem herrlichen Friedrich, stehende Fahne, mit dem himmlischen Erfahrer, auf dem Grundstoß, wo das Herr Lila in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Herzen, wo das Herr Lila in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Herzen schön.
2: Hej, jde? To je konec. Hej, on se musí useknout hned. A to je těžký, tohle to.

s paloukem, bílá jako sní. Tam bych se nehněval, byl bych samý, samý smí. Byl bych samý smí. Pro tu

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Ono se dá být živ, když člověk chce a když má na co koukat. Nuda je smrť, to je strašný. Jakmile člověk začne nudit, tak má zavřít krám. Já to říkám takhle, ale tuhle jsem četl od Alberta Einsteina. Nádherný citát, on to byl vynikající muž. A on to formuloval tak pěkně, on říkal, že nejkrásnější věc na světě je tajemno. Že pokud člověk může se nechat tím tajemnem zlákat a chtít ho odkryt, a pokud člověk se umí a může divit, tak furt je člověk. Ale jakmile se člověk přestane divit a přestane tajemno ho zajímat, tak je to, jako by nebyl živ a jeho oči vyhasly. To je ohromná pravda. A teď si představte, že to všecko, co se tu děje, pořád vás přemlouvají ze všech stran, abyste se ničemu nedivil. Abyste neodhaloval. Oni to odhalejí za vás. Oni vám to dají. A vy se nemáte co divit. A odtud taková ta nezájem lidí a oči vyhasínají. Každý člověk to v sobě má, že chce odhalovat a chce se divit, že jo? Oni se diví, co pak o to? Ale oni tam to napíšou, tady Tomáš soudruhu, podívej, moc se nediv, tam to dalo děsnou práci, my jsme se usnesli, tady Tomáš. A dodržuj to! A když vy se začnete divit a říkají, co on se diví? Zavřít. Žádný divení.
2: Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne tudlajs. Někde se říká, až bude za štyrák pětník. A někde dají levou ruku dlaní vzhůru, semle pod žaludek a prohlásí s vážnou tváří takovýhle fousy. Znám jednu vesnici za 7 serpentínami a 9 rigoli na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají, až opadá listí z dubu. První to tam řekl sedlák Čupera, a to už je hodně dávno. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo. Čupera pil. Propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Báli se s ním zastavit, že by zase žebral o půjčku, hory doly sliboval a nic pak z toho nedodržel, jen se víc opil. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima. Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a Kořalkou. Kolikrát ho křístila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedu mu se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Myslil na Julinku, jak ty její veliké oči samým pláčem ztrácejí oheň. Jak za svobodna chodívala s bradou z hůru a s přímým pohledem. A jak teď sedává s hlavou svěšenou, málo mluví a nikdy si nespívá. Mít peníze šel by se opít, aby zapomněl. Bylo vedro, ani lísteček se nehnul. Jak se tak Čupera loudá, všimne si, že kousek od něho se zvedl prach. Docela nepatrný vír prachu. Točí se to a tancuje čím dál rychleji. Narostlo to, až to bylo o hlavu větší než Čupera a srazilo mu to čepici. Pak to běželo k lesu. Čupera zvedl čepici, nasadil a pomyslel si, že parno tyhle kejkle s horkým vzduchem dělává. Jde dál a zase jako před chvilkou malý vítr točí se a tancuje. Tentokrát roste výš a výš, když už je jako hasičská věž, zafičí a porazí Čuperu do bodláčí. Mordy a hádry! Který čert mě tohle byl dlužen, mumlá Čupera. A to je dost, že jste si na mě vzpomněl, slyší hlas. Sloup prachu přestal vířit. Povalonku houstl, až zhoustl do postavy mladého chasníka v zaprášeném fráčku. Čupera hned věděl, čert. Pomohl Čuperovi na nohy a povídá mu, Již dlouho vás pozoruji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl s Bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. No, kdo by nechtěl pomoct s Brindy? Hlavně z takové Brindy, v jaké byl Čupera. Je mi ne, a jak? Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zvláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Aby to ve vesnici nebylo nápadné, čert zařídí, aby nad těmi pozemky ležela neprůhledná vlahá mlha. Za nějakou dobu ji čert zvedne a všechno se už bude zelenat. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju, pravil Čupera a měl se k odchodu. Chasník v zaprášeném fráčku se rozesmál. Nikuve, zadal mu nehlabe, pane Čupevo. No, to je pravda, přimouřil Čupera oči. Co kdybychom se o úrodu rozdělili? Půl a půl. Ale pane Čupevo, hrozil čert ukazováčkem se špínou za nechtem. Pane Čupevo, z obilnin vy byste si vzal tu vrchní polovinu, víte? A já bych dostal tu spodní, víte, kofeny. Pro kofena kofeny, že ano? A z bambor a z výpy byste mě zase dal tu vrchní polovinu, víte? Nač, není liš pravda. Tuhle pohádku jsem, pane Čupeo, slyšel v roce 1911, v Předbovicích to bylo, ano, a vyplávěl ji jistý pan Podlízka. Všechno, pane Čupeo, všechno, leď zakovena, mě nemějteš. A co byste chtěli po chudákovi? Čuperu ta správná mluva nakazila. Nejsem liž vzhledem k neutěšené hospodářské situaci své oprávněn očekávat uvážené pozhovění. Jste liž, to je totiž jste. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupelo, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čupera uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem nevím? O Julince vím, o Almaře. Chlívy jsou prázdné, to ví taky. O kruci.